0: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: Máme tu pro vás připravené další informace. Polévka i s miskou jako pomoc lidem bez domova v Olomouci. Charita Olomouc pořádá tuto sobotu na Horním náměstí benefiční den lidí bez domova. Prodejem polévek z vyhlášených restaurací podpoří projekt Kup oběd. Díky němu mají nejchudší klienti charitních domovů zajištěnou kvalitní a pravidelnou stravu. Píše o tom olomouc.eu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody z řek a potoků na Přerovsku, a to až do 31. října. Mění se klima na horách. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých trávníků a přibývá keřů i vysokých trav. Správa parku kvůli zarůstání tundry zvažuje cílené zásahy i pastvu pro ochranu stávajících druhů rostlin.
1: Hlas lidu.
0: Roste míra použití AI v práci. Umělou inteligenci využívá v zaměstnání už v průměru 56 lidí ze 100. Před 2 lety šlo asi o 33 lidí ze 100. Podle průzkumu ČSOB uživatelé AI oceňují zvýšení produktivity a úsporu času.
1: Sport.
0: Jiří Lehečka s přehledem postupuje do finále tenisového turnaje ATP v Tokiu. Elitní hráč prostějovského klubu vyzval na betonu monackou hvězdu Valentana Vašerota a dokázal ho porazit po setech 6-4 a 6-2 za hodinu a 8 minut.
1: Počasí.
2: Teplý říjen, studený listopad, to je pronostika na tento měsíc. Zdá se, že v listopadu budou potřeba pořádně teplé kabáty. Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Po chladné noci se nám během dne zase pěkně letně oteplí. Rtuť teploměru nám vystoupá až k 23 stupňům. Těšit se můžeme taky na slunečnou oblohu. Vítr bude foukat pouze mírný. Podobný scénář nás pak čeká i ve středu, tam akorát s rozdílem, že už se nám po obloze mohou honit nějaké ty mráčky.
1: Nejlepší hudební výběr.
3: Byly 3 hodiny.

0: Berani, zamyslete se, co vám bere nejvíc sil a zkuste ubrat. Býci, svižná procházka vám pročistí hlavu. Blíženci, díky rodině zjistíte, na čem opravdu záleží. Raci, potkáte někoho, kdo vás zaujme na první pohled. Lvi, průběžně si ověřujte, co má přednost a co může počkat. Pany, nastavte si hranice a nikomu se za to neomlouvejte. Váhy, podpora vždycky funguje líp než zákazy. Štíři, snažte se, ať si můžete věci zařídit po svém. Střelci, potřebujete víc empatie a porozumění. Kozorozi, nerozčilujte se, cesta k usmíření existuje. Vodnáři, potřebujete změnu tempa, ne další dávku povinností. A co my ryby, i když se občas ztrácíme, každá naše mise má jasné zadání.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám to donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš.

0: fyzický výkon? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná.
1: Rádio Haná.
2: Promiň, Fabici.
3: Ke promiň, vama fan kula, saděl si všechny
2: je
3: peníze. Je mi
2: líto, že teď neuvidíš svoji mámu a to dost dlouho. Protože jedeme do Ameriky, full house hoši.

malej, rozmazlenej, drzej fracek. Ale pod tím vším jsi ta nejúžasnější. Nádherná, báječná dívka. Když skočíš, já taky, pamatuješ? Já prostě musím vědět, že budeš v pořádku.

0: Voda zaplavila do výše 4 metrů příďový prostor, nákladové prostory a kotelnu číslo 6.
1: Přesně tak, pane.
0: Tohle je 5 komor. Může plout se 4 zatopenými komorami, ne s 5.
2: Potopit se nemůže.
0: Je ze železa, pane. Ujišťuji vás, že může.

0: Člunčeku. Vraťte sa.
1: Otoč sa, člun!
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
4: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den, vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary našej zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckym sortimentom.
3: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, Flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
4: Budu tu prebiehať na pavilóne A, ale aj na sambe. Kulinárske show, floristické show tu budú. Pre deti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu detské atrakcie na letnej scéne. Saláš so zvieratkami. Deti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
3: Co vstupenky na podzimní Flóru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
4: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnejšie samozrejme a potom priamo na výstave.
3: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flóra Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flóra Olomouc. Děkujeme, zdravíme na fóru a těšíme se.
4: Děkuji, nashledanou.
3: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že při poslechu hudby během sportu jsme o 15% aktivnější? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
5: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

0: počasí.
1: Teplý říjen, studený listopad, to je pronostika na tento měsíc. Zdá se, že v listopadu budou potřeba pořádně teplé kabáty. Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Po chladné noci se nám během dne zase pěkně letně oteplí. Rtuť teploměru nám vystoupá až k 23 stupňům. Těšit se můžeme taky na slunečnou oblohu. Vítr bude foukat pouze mírný. Podobný scénář nás pak čeká i ve středu, tam akorát s rozdílem, že už se nám po obloze mohou honit nějaké ty mráčky.

0: hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, zamyslete se, co vám bere nejvíc sil a zkuste ubrat. Býci, svižná procházka vám pročistí hlavu. Blíženci, díky rodině zjistíte, na čem opravdu záleží. Raci, potkáte někoho, kdo vás zaujme na první pohled. Lvi, průběžně si ověřujte, co má přednost a co může počkat. Pany, nastavte si hranice a nikomu se za to neomlouvejte. Váhy, podpora vždycky funguje líp než zákazy. Štíři, snažte se, ať si můžete věci zařídit po svém. Střelci, potřebujete víc empatie a porozumění. Kozorozi, nerozčilujte se, cesta k usmíření existuje. Vodnáři, potřebujete změnu tempa, ne další dávku povinností. A co my ryby, i když se občas ztrácíme, každá naše mise má jasné zadání.
0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v Rádiu Hana je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil? Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme rádio.

0: před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum, taky pětkem a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Hana.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma.
4: Tady to známe.
2: Aktuální dopravu pro vás vysíláme.
6: Rádio Hana. Tady jsme doma.
2: Rádio Hana.
3: Ranní topka. We were

0: Věnuje se vám ranní topka Rádia Hana, naše ráno je top i v 5 hodin 58 minut.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Po 6. hodině pátračka po ženě z Vandraže.
2: Hledá se žena, dobrá zpráva.
0: A budou tady hned dvě krásné ženy, jednak Belinda Carlisle. A tou druhou Dua Lipa. O zábavu, o hity, o informace bude postaráno. Nové zprávy právě teď.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Máme tu pro vás připravené další informace. Polévka i s miskou jako pomoc lidem bez domova v Olomouci. Charita Olomouc pořádá tuto sobotu na Horním náměstí benefiční den lidí bez domova. Prodejem polévek z vyhlášených restaurací podpoří projekt Kup oběd. Díky němu mají nejchudší klienti charitních domovů zajištěnou kvalitní a pravidelnou stravu, píše o tom olomouc.eu.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody z řek a potoků na Přerovsku, a to až do 31. října. Mění se klima na horách. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých trávníků a přibývá keřů i vysokých trav. Správa parku kvůli zarůstání tundry zvažuje cílené zásahy i pastvu pro ochranu stávajících druhů rostlin.
3: Hlas lidu.
5: Roste míra použití AI v práci. Umělou inteligenci využívá v zaměstnání už v průměru 56 lidí ze 100. Před 2 lety šlo asi o 33 lidí ze 100. Podle průzkumu ČSOB uživatelé AI oceňují zvýšení produktivity a úsporu času.
3: Sport.
5: Jiří Lehečka s přehledem postupuje do finále tenisového turnaje ATP v Tokiu. Elitní hráč prostějovského klubu vyzval na betonu monackou hvězdu Valentana Vašerota a dokázal ho porazit po setech 6-4 a 6-2 za hodinu a 8 minut.
3: Počasí.
6: Teplý říjen, studený listopad, to je pronostika na tento měsíc. Zdá se, že v listopadu budou potřeba pořádně teplé kabáty. Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Po chladné noci se nám během dne zase pěkně letně oteplí. Rtuť teploměru nám vystoupá až k 23 stupňům. Těšit se můžeme taky na slunečnou oblohu. Vítr bude foukat pouze mírný. Podobný scénář nás pak čeká i ve středu, tam akorát s rozdílem, že už se nám po obloze mohou honit nějaké ty mráčky.
7: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
3: Doprava.
8: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí kontroly na rizikových místech, jako je třeba v Holici, Náves Svobody, dále je to ulice Keplerova, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radary nám měří rychlost například v Droždíně na Gagarinově nebo taky v Prostějově na Brněnské a ve Šternberku na Jivavské. S naším rádiem vám každopádně dál přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
10: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: 6 hodin 9 minut úterý 6. října. Dobré ráno. Vzpomínáte si, přátelé, ještě na doby, kdy naše staré mobily měly jednak teda tlačítkovou klávesnici a malý displej, do kterého jsme psali SMSky bez mezer. Ta slova byla nalepena hned za sebe a každé slovo začínalo velkým písmenem, protože SMSka mohla mít jenom 160 znaků a my jsme toho chtěli napsat co nejvíc. Tak právě do těch dob se dneska spolu vracíme v ranní topce Rádia Hana, protože přesně na naše první mobily dneska vzpomínáme i na Facebooku Rádia Hana.
1: Můj první mobil byl Alcatel. No, když spadlo na zem, tak rozbil podlahu a nerozbil se sám.
0: Stejně jako Nokia. Takhle na svůj první mobil vzpomíná naše obchoďačka Lucka. A co vy? Jaký byl váš první mobil? Jak na něho vzpomínáte? Co uměl? Jak se do něho psali SMSky? A už měl barevný displej nebo ještě ne? Nahrajte hlasovku na WhatsApp Rádia Hana a také v úterý si s námi udělejte prostě lepší ráno. Za chvilku hymna k svátku.
2: WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: Krásným lidem děláme krásnější ráno. Tady je vaše věrné rádio Hana, naše dopravní centrála právě připravuje další várku informací z moravských cest. Bourá se ve Valmezu, také na Přerovsku v Dřevohosticích a policie je u Olomouce v Přáslavicích. Více z dopravy na vlnách rádia Hana před 6:30. A teď v 6 hodin 17 minut kalendář, včetně velmi speciální tikající sváteční hymny.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je úterý 6. října a kalendář nám dneska sestavuje docela zajímavý program. Je Světový den architektury, den trenérů, den nudlí a také den milovníků česneku. Takže dnešní úkol, začneme stavět dům, potrénujeme a za odměnu si dáme třeba i nudle a česnekové čipsy. Hlavně pak na někoho nemluvme zblízka. Kulatých 40 let dnes slaví brněnská rodačka, zpěvačka Tereza Kernlová.
2: Pojďme se vzít.
0: Přesně o 10 let starší, má tedy 50, je Martin Kocián z Lunetiku, se kterým Lunetik na vzpomínkovém koncertě oprášili jejich největší hity. A svátek má jedno z nejvzácnějších jmen našeho kalendáře. Hanuš, v Česku jich máme jenom pár stovek a s naší sváteční hymnou vzpomínáme na toho nejslavnějšího, na legendárního mistra Hanuše, jehož příběh je po staletí spojený s pražským orlojem. Jdeme na to.
3: Hanuši, podle legendy si postavil pražský orloj.
4: Já?
3: Ne ty, mistr Hanuš!
4: To jo, byl to frajer. Expert na všechny hodiny. Hodí se do každé rodiny.
3: Hanušové se dnes rojí, jak apoštolové na orloji.
4: Tak to jsme v loji.

0: Hanušové, ať jste stejně šikovní jako legendární mistr Hanuš.
1: Kterému pověst připisovala pražský orloj. Všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
2: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Nodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
6: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
7: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
10: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
11: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Pest Prila má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Pest Prila.
12: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
17: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
16: No nekecej.
18: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
19: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
7: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
6: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Rádio Haná.
13: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme ráno na jedničku.
2: Ahoj, tady je Honza Vašíř. Už ve středu pořádáme v olomouckém Arxu koncert Haná Elan Revival, takže určitě přijďte a poprosil bych zahrát nějakou pěknou pecku od Elánu. Děkuju, Honza Vašíř.

0: Máme velkou radost, že tisíce a tisíce z vás, tisíce a tisíce posluchačů ladí každé ráno právě Radio Hana. Naše ráno je top a tisíce turistů i milovníků přírody a zahrádek zamíří tento týden do Olomouce na podzimní floru, kdy se koná a co jsou největší lákadla, zmíníme s naším ranním hostem už po 6:30. A přesně v 6:30 doprava i počasí Radia Hana pro vás. Úterý 6. říjen začíná na Olomoucku, Kroměřížsku i v Moravském Berouně. Aktuálně teplotami kolem 5 stupňů Celsia, místy mlhy. Přes den slunce, opět babí léto, ten trend babího léta milujeme. Jasno alebo skoro jasno a teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Vyhovuje vám to?
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, také z Vyškova nebo z Přerovska a z Valmezu. Víme, jak se jezdí tady u Olomouce. Ranní policejní hlídka na výjezdu z Přáslavic na Kocourovec. Hlídají také ve Vyškově za hasičárnou na ulici Albrechtova. Auto srazilo cyklistu na Přerovsku. Pozor v Dřevohosticích na náměstí u sochy Jana Nepomuckého. A ranní nehoda dvou osobáků je na kraji Valmezu ulice Palackého za ČSAD. Ať je dopoledne, večer nebo ráno, o dopravní info je u nás postaráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Dobré ráno, nahané. Dobré ráno.

0: Na Radio Hná je v úterý ráno nejlepší to, že nás nemusíte jenom poslouchat, můžete nás i potkat. Naše rádiová hlídka už nemohla dospat, teď nasedá do auta a jede s vámi vítat nový den a rozdávat snídaňové ochutnávky zdarma k olomouckému hlavnímu nádraží. Spojíme se s naší hlídkou už po 6:45. A teď v 6 hodin a 38 minut budeme mluvit o akci, která už tento týden do hanácké metropole opět přiláká tisíce lidí.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den vlastně od 9. do 17. hodiny a akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredné téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckym sortimentom.
0: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, Flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu probíhat na pavilóně A, ale aj na sambe. Kulinárské show, floristické show tu budou. Pre děti je ten program v centrálnej expozici. Takisto bude tu dětské atrakcie na letnej scéně. Saláš so zvieratkami. Děti sa budú môcť odviesť na koníkoch.
0: Co vstupenky na podzimní Floru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnější samozřejmě a potom přímo na výstave.
0: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Floru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
4: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
5: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
6: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
11: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
12: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
13: Ahoj, tady Kuborousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu A.

0: 13. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.
3: Oh!

0: Jaký byl váš první mobil a čím byl výjimečný, jak na něj vzpomínáte, co uměl, jak se na něj psali drahé SMSky a kolik řádků se vlezlo na displej? O tom všem spolu píšeme v úterý ráno na Facebooku Rádia Hana, taky nahráváte hlasovky na náš rádiový WhatsApp. V 6 hodin 51 minutu s námi vysílá Kuba, vzpomíná si, že měl Alcatel 303, přední kryt se dal měnit a měl už takový polo joystick, Nokia 5510, tak tu měl OTA, no a výdrž baterie, o které se dneska ani nezdá, nabíjeli zhruba jedenkrát za týden, naprostá mobilní nostalgie. A tak i vy se 100% podělte o vaše první mobily a cestou do práce se dneska zastavte u hlídky Rádia Hana, od které budete doslova odcházet s plnou pusou.
1: Rádio Hana. Oblíbené hlídky Rádia Hana vyráží za vámi.
2: Dobré ráno všem posluchačům, tak co, máte už po snídani, nebo jste ji dneska nestihli? Nevadí. Hlídka Rádia Hana vám totiž dnes dovezla vynikající sladké pečivo zdarma. Jsme na nádraží v Olomouci už od 7 ráno, tak neváhejte a přijďte si za námi pro sladký závitek nebo zdravý celozrnný šáteček, který vás zaručeně nakopne do nového dne. Hlídka Rádia Hana se na vás už těší.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let, půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Rádio Hana. Více na www.radiohana.cz.

0: Tak vás vítáme v našem ranním světě, v ranním hudebním světě. Dostali jsme nápad vám v 6.55 zahrát taky Sebastiana. Jsme rádio pro celou vaši rodinu.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A nahané uděláme všechno pro to, abyste nový den začali s úsměvem. Už po 7. hodině další hity Fleetwood Mac, také Neil Horan. Vzpomínka na Mackyho Žbirku a Magdu Šalamounovou.
2: Vím, že máš správný lien.
0: A my víme, že máte zájem o aktuální zprávy dřív než ostatní s Tomášem Gottwaldem v 6.55.
3: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
4: Bude 7 hodin.
5: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
6: Je čas na aktuality, pojďte si je poslechnout. Je úterý 6. října. Nový tvar bude mít do budoucna křižovatka ulic Dobrovského, Dlouhá a Václava III. V Olomouci u Žižkových kasáren. Je tu pro řidiče totiž složité napojování. Město a Olomoucký kraj tu plánují vznik téčkové křižovatky. Podrobnosti má web report.cz.
7: Šumperk aktuálně.
6: Evakuace 14 lidí v Šumperku. Ve městě dnes brzy ráno hořelo v jedné z ubytoven. Na místě s požárem bojovalo 6 jednotek hasičů. Evakuovali z budovy 14 lidí. Požár vznikl v jednom z pokojů a rozšířil se na střechu. Na místě hrozí i pád zdiva. Hasičům se podařilo šíření ohně zamezit a na místě rozebírají konstrukci střechy a dohašují ohniska. Pro evakuované obyvatele zajistili náhradní ubytování spolu zajištěné městem.
7: Vysíláme aktuální zprávy.
6: Pokračuje srážka cen pohonných hmot, které zdražily v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Stát bude ceny stropovat do konce října. Maximální cena nafty k dnešku klesla o 16 haléřů na 48 korun 38 haléřů za litr. Benzín má v Česku stát nejvýše 45 korun 97 haléřů.
3: Sport.
6: Čeští juniorští inline hokejisté si na mistrovství světa v Paraguaji zapsali první vítězství. Po prohře se Spojenými státy a Tajvanem dokázali ve svém třetím utkání vyzrát na Namibii a zvítězili 5-4 v prodloužení. Během noci na dnešek ještě hráli se Španělskem a nakonec padli 2-5.
3: Počasí.
0: Také dnešní počasí jako stvořené pro procházky, houbaření, pro dětská hřiště nebo pro zahřátí motorky. Víme, jak bude jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23, východ slunce 6.57, západ 18.19.
8: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, také z Vyškova nebo z Přirovska a z Valmezu. Víme, jak se jezdí tady u Olomouce. Ranní policejní hlídka na výjezdu z Přáslavic na Kocourovec. Hlídají také ve Vyškově za hasičárnou na ulici Albrechtova. Auto srazilo cyklistu na Přirovsku. Pozor v Dřevohoskicích na náměstí u sochy Jana Nepomuckého. A ranní nehoda dvou osobáků je na kraji Valmezu ulice Palackého za ČSAD. Ať je dopoledne, večer nebo ráno, o dopravní info je u nás postaráno.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Nejlepší hudební výběr.

7 hodin, 5 a půl minuty. Vy vstáváte, my hrajeme, vy se těšíte na nový den a my víme, jak během něj budem. Dneska slunečnou teplotu až na 23 stupních Celsia. Dobré ráno, Moravo, s vámi Radio Hana.

0: Tři stovky hitů, tisíce úsměvů a 10 000 spokojených uší. Takhle to na Hané vypadá také v úterý ráno 6. října v kalendáři jméno Hanuš. Posloucháte naše ráno, které je top 7 hodin 8 minut. Přijeme krásný nový den. V této hodině našeho rána uslyšíte jedno slovo. Jehož vyslovení vám zabere doslova možná vteřinu nebo dvě, ale jeho význam je naprosto zásadní. Stejně tak k tomuto slovu nabídneme i horoskopy. A teď rychlý proklik na Facebook Rádia Hana, kde celé ráno vzpomínáme na naše první mobily. Možná si i vy vybavujete ten pocit třeba před nějakými, já nevím, možná 20 nebo 30 lety, kdy jste poprvé zapnuli svůj první mobil, nastavovali vyzvánění, datlovali tam krátké 160 znakové SMSky. Tehdy ta SMSka stála třeba, já nevím, 3-4 koruny. No ale hlavně ten telefon jsme na nabíječku dávali jednou za týden. Co první mobil naší obchoďačky Lucky? Lucy, ahoj, hezké ráno.
1: Můj první mobil byl Alcatel. No když spadlo na zem, tak rozbil podlahu a nerozbil se sám.
0: No jo, to byly jiné telefony, že? Než máme teďka v kapse dotykové, ty nevydrží vůbec nic. Ale tak zase toho umí mnohem více. Posluchač Kamil vzpomíná na Motorola D160. V nouzi přišla její baterie nahradit tuškovkami. Dáša měla stříbrný Mitsubishi Triumph. Zavírací číselník, byl tam takový ten malý displej zelený a hlavně vytahovací anténka. Ota měl Nokia 620 NMT. Píše, že byla výjimečná hlavně tím, že tehdy málo kdo vůbec telefon měl. To je pravda. No a Hannes vzpomíná na Siemens C10 a píše, že si ho tehdy moc neužil, protože mu bylo asi 6 let a ten Siemens C10 si koupil jeho táta. Tak jaký byl úplně váš první mobil? Vzpomínáte si na značku a taky na model? A co všechno jste s ním dělali anebo nedělali? Nahrajte nám hlasovku na WhatsApp. Vysíláte s námi.
2: WhatsApp Rádia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: Hezké ráno, naše milovaná Moravo, vítáme vás s rádiem Hana v novém dni, během kterého si užijeme sluneční paprsky, denní teplotní maxima až na 23 stupních Celsia. Je 7 hodin 16 minut, možná už nás ladíte za volantem, cestou do práce nebo do školy. Pozor na nehodu na dálnici z Olomouce na Mohelnici, tady se bourá přímo u Mohelnice, u benzínky Orlen, podrobnosti chystá naše dopravní centrála po horoskopech.
1: Hvězdy ví, rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, zamyslete se, co vám bere nejvíc sil a zkuste ubrat. Víci, svižná procházka vám pročistí hlavu. Blíženci, díky rodině zjistíte, na čem opravdu záleží. Radci, potkáte někoho, kdo vás zaujme na první pohled. Lvi, průběžně si ověřujte, co má přednost a co může počkat. Pany, nastavte si hranice a nikomu se za to neomlouvejte. Váhy, podpora vždycky funguje líp než zákazy. Štíři, snažte se, ať si můžete věci zařídit po svém. Střelci, potřebujete víc empatie a porozumění. Kozorozi, nerozčilujte se, cesta k usmíření existuje. Vodnáři, potřebujete změnu tempa, ne další dávku povinností. A co my ryby, i když se občas ztrácíme, každá naše mise má jasné zadání.
1: Hvězdy ví, rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz.
0: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka rádia Hana jedou k vám.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: šíříme
9: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
8: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
14: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
1: Rádio Hana.
15: Nejlepší hudební výběr.

0: Také s Peťou Boys máte v 7 hodin 26 minut v úterý ráno 6. října na 100% pozornost a pokud jste přátelé dobří na hádanky, na šifry, tak pozor, my dneska hledáme jedno slovo, které má 6 písmen, jedno slovo, které přináší nekonečno potěšení, jedno slovo, které řeknete někdo za vteřinu, někdo za dvě, no ale to slovo mnozí doma už skoro neříkají. Jaké to slovo je? To poznáme na rádiu Hná po půl osmé, možná víte, možná ne, poslouchejte dál. U toho vás obklopíme dalšími ranními superhity od Depešáků, také Taylor Swift. A předtím spolehlivé počasí i aktuální doprava rádia Hná pro vás 3 minuty před půl osmou. Úterý 6. říjen zahajují teploty na Moravě mezi 4 až 6 stupni Celsia. Platí to pro Olomouc, Otrokovice, pro Konici, také pro Svitavy a nebo pro Rýmařov. Místy pozor na hustou mlhu. Přes den sluníčko, jasno a nebo skoro jasno a teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Je to podle vašeho podzimního gusta?
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, z Mohelnice, také z D1 u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Dobré úterní ráno. V Olomouci je klasicky silnější ranní provoz a několika minutové zdržení na Chvalkovické třídě kosmonautů, také u Bristolu. Pozor na nehodu osobáků na příjezdu po dálnici od Olomouce do Mohelnice. U Mohelnického Orlenu opatrně projedeme. A silničáři vzkazují, dávejte na nás prosím pozor. Dneska až do oběda makáme na 229. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Přerov. Díky za to. Hezké ráno a pohodovou jízdu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.

0: Věděli jste, že kvalitní zedník je dnes na trhu práce jedním z nejvyhledávanějších odborníků? Stavební firmy se o absolventy doslova perou a práce je víc než dost. Získej nezávislost a studuj obor zedník. Střední škola řemesel v Šumperku, Střední škola technická v Přerově na Kouřílkově a Střední průmyslová škola v Hranicích tě připraví pro reálný život. Čeká tě poctivá praxe v terénu, práce s moderními stavebními materiály i technickou dokumentací. Navíc získáš krajské finanční stipendium od Olomouckého kraje. Po škole můžeš hned nastoupit do firmy nebo rozjet vlastní úspěšnou živnost a stavět vlastní projekty. Podívej se na školašumperk.cz, kouřilkova8.cz nebo spshranice.cz. Udělej první krok k úspěšné kariéře. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Děkuji. Děkuji je jedno slovo. Děkuji je 6 písmen a děkuju je nekonečno potěšení. Ano, mezi námi, přátelé, poděkovali jste dneska svému partnerovi nebo své partnerce za cokoliv, třeba za uvařenou kávu, za připravenou sváču do práce, za vynesený koš nebo třeba za to, že jenom jsou a jsou s vámi. My na začátku každého vztahu máme vždycky růžové brýle a děkujeme tomu druhému skoro za všechno, ale po letech se z maličkostí stává samozřejmost. A slovo děkuju se pomalu vytrácí. Otázka zní, proč to změnit? Protože je dokázáno, že lidé, kteří se cítí oceňovaní a kteří slyší děkuju, bývají ve vztahu spokojenější a jistější. Pocit, že si nás druhý všímá, může pomáhat také při hádkách nebo při finančním stresu. Zkuste proto jednoduchý vztahový experiment. Děkujme si doma za obyčejné věci a uvidíte, co to s vámi udělá. Uvidíte, jak se doma rázem pročistí vzduch. Slovo děkuju, děkuji nebo díky je zdarma. Zabere vteřinu, maximálně dvě, a jeho význam je k nezaplacení. Děkujeme, že posloucháte.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý ráno.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO Protivanov se nedostane. vpo.cz.
12: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Pivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Pivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
13: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
1: To nejlepší pro ty nejlepší.
14: Rádio Hana
1: a ranní topka.
15: Čau, čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: úterý 6. října 2026. Dobré ráno s Rádiem Hana, děkujeme, že vás máme u sebe, přátelé. Dnešní top téma v ranní topce Rádia Hana. Vzpomínáte si ještě na doby, kdy před nějakými třeba, jak už to je dlouho, 25, 30 let. No, kdy naše mobily měly tlačítkovou klávesnici a dalo se tím pádem na té klávesnici psát SMSky třeba i poslepu, protože jste přesně viděli, kde jaké písmeno. To už teďka nemůžeme, že? Samozřejmě tehdy ty telefony měly i malý displej. A my, když jsme u těch SMSek, tak jsme psali SMSky bez mezer. Vzpomínáte si, slova byla nalepená hned za sebe a každé začínalo velkým písmenem, protože SMSka mohla mít jenom 160 znaků a tak jsme si sakra museli rozmyslet, co napíšeme a co ne. Přesně na tyhle mobily dneska vzpomínáme na vlnách Rádia Hana. Naše první mobily nás zajímají. Hlasovku na WhatsApp Rádia Hana nahrává Hanča Hani.
1: Dobré ránko všem.
0: Dobré ráno.
1: Já si bohužel značku nepamatuju a upřímně smekám před těma, kdo si to pamatuje. Ale můj první telefon, vím, že stál tak 3 500, byl tak na 3-4 řádky, to byl strop a nebyl ani jako barevnej. A pamatuju si, jak se z něho živo vytahovaly baterky, aby když člověk zahřál, tak ho ještě potom na chvilku jako dokázal zapnout. To bylo úplně nejvíc cool, což tady u těch chytrých placek už moc nefunguje. Hezký den všem, pa!
0: Vzpomínám si na to, tak jste mě to úplně připomněla. Ano, zahřálo se to a za 105 minut fungovalo. Dnešní top téma na Rádiu Hana, naše první mobily. U mě, přátelé, to byl nějaký Alcatel, nevím, 302, 303, tak něco s anténou. Ale pozor, já jsem po 2 měsících na ten telefon omylem sedl. Anténa se ulomila a ten telefon stejně telefonoval, volal dál a stejně měl signál i bez antény. Zázrak. Jaký byl ten váš telefon a co uměl, dejte vědět a za chvilku nepřeslechněte nové zprávy od našeho Tomáše. Naše české volejbalistky opět uvidíme na mistrovství světa. Víte, kde se bude konat?
2: Rádio Hana.
3: Víme, co se děje tady a dřív než ostatní. Zprávy Rádia Hana vždy 5 minut před celou.

0: 12 hodin 54 minuty, za 6 minut 8 hodin, dobré ráno přejeme. Existuje plno způsobů, jak se proslavit, jak prorazit do hudebního světa, show businessu, a jeden z těch způsobů je taky YouTube.com, tedy sednout si před kameru, nahrát pár písniček na internet a doufat, že si vás někdo všimne. Občas to vyjde. Důkazem je tento Němec jménem Michael Schulte. Pravdou je, že Michaelu Schultemu pomohla také účast v první řadě pěvecké soutěže Hlas Německa, tam dosáhl až do finále. No a hlavně je to i velký fotbalový fanda Michael Schulte právě teď ve vysílání rádia Hana, jeho Waterfall. No a po repre pauze, když už jsme se začali bavit o tom fotbalu, se vrací tento týden i Česká liga. Už teď v pátek do Zlína přijede Slavia a naše olomoucká Sigma hraje v neděli v Teplicích. Zafandíme.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Další hity pro vás připravené na vlnách rádia Hana po 8 hodině. Novinka od Isaaca Benjamina. Olga Lounová, tu dobře známe, jaká je optimistka. No a my máme v hudebních plánech také Baker Street Undercover. Jsme tady proto, aby váš nový den stál za to. Aktuální zprávy Tomáš Gottwald, nahané právě teď, dřív než ostatní.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy rádia Hana.
4: Události stručně a jasně pro vás, ať víte, co se děje. Začínáme právě teď. Je úterý 6. října. Nejlepší podnikatele k letošnímu roku ocenil Olomoucký kraj. Titulem Firma roku Olomouckého kraje se nově pyšní zemědělské družstvo Unčovice. Porota ocenila firmu za rozsah výroby, důraz na kvalitu i udržitelné hospodaření na Olomoucku. Živnostníkem roku Olomouckého kraje se stala Veronika Fischerová z Bělkovic Lašťan na Olomoucku. Porotce zaujala ruční výrobou kabelek i přístupem k zakázkám. Kabelky Veroniky Fischerové jsou podle poroty jedinečné předměty.
3: Prostějov aktuálně.
4: Zásadní krok k novému bazénu v Prostějově. Radní schválili vypsání zakázky na stavbu nového krytého 25-metrového bazénu. S rozpočtem zhruba 750 milionů korun jde dosud o největší investiční akci v novodobé historii města.
3: Šumperk aktuálně.
4: Požár v Šumperku hasiči zlikvidovali a už znají i příčinu. K požáru je dnes ubytoven ve městě, vyrazilo 6 jednotek hasičů dnes před 3 hodinou ráno. Hořel tu pokoj a oheň se rozšířil až na střechu. Hasiči evakuovali z místa 14 lidí.
5: S pomocí dvou automobilových žebříků jsme rozebrali konstrukci střechy, vyhledali jsme ohniska a dohasili jsme je. Pro obyvatele ubytovny jsme zajistili evakuační autobus a část z nich jsme přepravili do náhradního ubytování. Ještě bych doplnila, že dle našeho vyšetřovatele se škoda vyšplhá přes 1 000 000 korun, ale budeme ji ještě upřesňovat. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety.
4: Doplnila za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Na pultech je dnes nové vydání týdeníku Kroměřížska. Tématem vydání je umělá inteligence. Týdeník představuje pohledy na AI, zda je v současnosti nepostradatelným pomocníkem nebo nebezpečnou hrozbou. To a další informace v dnešním týdeníku Kroměřížska.
2: Sport.
4: České volejbalistky opět uvidíme na mistrovství světa. Kvalifikovali se už po třetí v řadě. Nyní díky pozici ve světovém žebříčku, kde jsou na 15. místě. Mistrovství světa volejbalistek budou příští rok hostit Spojené státy a Kanada.
2: Počasí.
0: Babí léto? To milujeme. Listy na stromech šloutnou, papíroví draci se občas proletí po obloze, kaštany padají a slunce to svítí. Bude svítit i dnes, víme jak bude, jasno anebo skoro jasno, bio na jedničce a denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
2: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, z Mohelnice, také z D1 u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady, dobré úterní ráno. V Olomouci klasicky silnější ranní provoz a několika minutové zdržení na Chválkovické, třídě kosmonautů, také u Bristolu. Pozor na nehodu osobáků na příjezdu po dálnici od Olomouce do Mohelnice, u Mohelnického Orlenu, opatrně projedeme. A silničáři vzkazují, dávejte na nás prosím pozor, dneska až do oběda makáme na 229. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Přerov. Díky za to. Hezké ráno a pohodovou jízdu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Radio Hana, říkáte si, co to je? Kdo to je? To nezní vůbec špatně. Tak tohle je nováček našeho vysílání. Švédská vycházející hudební hvězda Isaac Benjamin, je mu 21 a hudbu u něj dělá skoro celá rodina, jak jeho sestry, tak taky táta, takže hudba je v genech, to je jasná věc. A jeho song Angel Eyes, možná jste právě ty slyšeli poprvé, ale rozhodně ne naposledy. Nám se moc líbí v ranním vysílání Rádia Hana. 8 hodin 7 minut, tohle byl Isaac Benjamin. Za chvilku po něm Bon Jovi, nebo taky Olga Lounová. Máme úterý 6. září, dnešní sváteční 6. října samozřejmě. Dnešní sváteční hymna nás zavede až k pražskému Orloji na Staroměstském náměstí, protože textařům tady u nás v Rádiu Hana jsme dali za úkol, aby vymysleli hymnu k svátku všem Hanošům. Těch v Česku není moc, ale přeci jenom na jednoho Hanoše musíme vzpomenout a bude mít to spojitost právě s Orlojem na Staroměstském náměstí, tak nás poslouchejte dál. A teď ještě také dnešní top téma. Ptáme se vás takhle v úterý ráno na Rádiu Hana, jaký byl váš první mobil a čím byl výjimečný, jak na něj vzpomínáte, co uměl, o tom všem se spolu píšeme na Facebooku Rádia Hana. Kuba měl Alcatel 303, přední kryt se dal měnit a měl už takový polojoystick. A Martin taky vzpomíná s námi Nokia 5110. Jo, výdrž baterie, o které se nám ani nezdá, nabíjel to prý jedenkrát za týden. Naprostá mobilní nostalgie, ale takhle to tehdy fakt bylo. I vy se s námi podělte o vaše první mobily a dneska, pokud máte čas, se cestou do práce, zastavte u hlídky Radia Hna, od které budete 100% odcházet s plnou pusou. Lea to potvrdí.
1: Radio Hna. Oblíbené hlídky Radia Hna vyráží za vámi.
2: To byste řekli na sladký závitek nebo šáteček po ránu zdarma, tomu přece nejde odolat. Hlídka Rádia Hana vám právě teď plní bříška na Olomouckém nádraží, tak se nestyďte a přijďte si pro kousek sladkého pečiva za námi. Hlídku Rádia Hana rozhodně nepřehlídnete ani nepřeslechnete. A pokud nás dneska náhodou nezastihnete, nevadí. Zítra se potkáme od 12.30 na Dolním náměstí. Těšíme se na vás.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Rádio Hana. Více na www.radiohana.cz.
4: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
5: Rádio Hana.

0: Jsme tady pro vás krásným lidem, děláme krásnější ráno. Tady je vaše věrné rádio Hana. Naše dopravní centrála právě připravuje další várku informací z moravských cest. Osobách srazil chodce poblíž Olomouce, ve Velkém Týnci u Hřbitova, bourá se také v Prostějově více před 8:30 na rádiu Hana. A teď je přesně ve 8:45 kalendář, včetně velmi speciální tikající sváteční hymny.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je úterý 6. října a kalendář nám dneska sestavuje docela zajímavý program. Je Světový den architektury, den trenérů, den nudlí a také den milovníků česneku. Takže dnešní úkol, začneme stavět dům, potrénujeme a za odměnu si dáme třeba i nudle a česnekové chipsy. Hlavně pak na někoho nemluvme zblízka. Kulatých 40 let dnes slaví brněnská rodačka, zpěvačka Tereza Kernlová.
2: Pojďme se vzít.
0: A přesně o 10 let starší, má tedy 50, je Martin Kocián z Lunetiku, se kterým Lunetik na vzpomínkovém koncertě oprášili jejich největší hity. A svátek má jedno z nejvzácnějších jmen našeho kalendáře. Hanuš, v Česku jich máme jenom pár stovek a s naší sváteční hymnou vzpomínáme na toho nejslavnějšího, na legendárního mistra Hanuše, jehož příběh je po staletí spojený s pražským orlojem. Jdeme na to.
3: Hanuše, podle legendy si postavil pražský orloj.
4: Já?
3: Ne ty, mistr Hanuš.
4: To jo, byl to frajer. Expert na všechny hodiny. Hodí se do každé rodiny.
3: Hanušové se dnes rojí, jak apoštolové na orloji.
4: Tak to jsme v loji.

0: Hanušové, ať jste stejně šikovní jako legendární mistr Hanuš.
1: Kterému pověst připisovala pražský orloj. Všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium.

0: auta Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
3: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
5: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
6: Lodžie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
7: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
8: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
15: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Stačí naladit a máte pohodu, dokazují to také Undercover, jejich 90-kové Baker Street, za chvilku pro vás je to Max a také Aerosmith ve vysílání Rádia Hana. Tisíce a tisíce spokojených posluchačů ladí každé ráno a ranní topku Rádia Hana a tisíce turistů i milovníků zahrádek a přírody zamíří tento týden do Olomouce na podzimní floru, kdy se koná. A co jsou největší lákadla, zmíníme s naším ranním hostem už po půl deváté. A v 8.28 pro vás doprava i počasí Rádia Hana. Tak úterý 6. říjen začíná na Olomoucku, také v okolí Prostějova, Boskovic, na Štrbensku nebo na Bruntálsku ranními teplotami mezi 4 a 6 stupni Celsia. A místy stále mlhy, jinak přes den sluníčko, jasno anebo skoro jasno a denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Vyhovuje vám to?
1: Doprava.
0: Bouračky ve Velkém Týnci a také v Prostějově. Víme, jak se jezdí tady. Auto srazilo chodce nedaleko Olomouce ve Velkém Týnci na Grigovské ulici u Hřbitova. A dva osobáky jsou v sobě v Prostějově na sídlišti Svobody mezi Vinotékou a Jeslemi. Ať je dopoledne, večer nebo ráno, o dopravu je u nás postaráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Tohle naprosto zbožňujeme. A co by Aerosmith, Crying, 90. léta. Už se na vás těší ve vysílání Rádia Haná taky No Name nebo Atomic Kitten, jejich Last Goodbye, mega hity milénia, vy snídáte, my hrajeme. Vy se těšíte na nový den a my víme na Rádiu Haná, jak bude dneska slunečno, až 23 stupňů Celsia. Přijeme dobré ráno Moravo, s vámi Rádio Haná po 8:45 další top vzpomínky na naše první mobily. A předtím 5 minut po půl deváté náš další ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Horti Komplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den, vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckym sortimentom.
0: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, Flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti už je i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu prebiehať na pavilóne A, ale aj na sambe. Kulinárske show, floristické show tu budú. Pre deti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu detské atrakcie na letnej scéne. Saláš so zvieratkami. Deti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
0: Co vstupenky na podzimní Flóru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnejšie samozrejme a potom priamo na výstave.
0: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flóra Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flóra Olomouc. Děkujeme, zdravíme na fóru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Banány 1 kg za 19,90 a dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
6: Běž už.
7: Více na cestaodpadu.cz.
8: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
12: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v Rádiu Haná. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly Anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Rádio Haná.
13: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Jedno rádio, desítky informací, stovky hitů, tisíce úsměvů a desetitisíce spokojených uší. Takhle to nahané vypadá v úterý ráno 6. října. V kalendáři je jméno Hanuš. Minuta po 8:45. Aktuální čas. Krásný nový den, před námi je procházka pamětí po 9. hodině. Do té doby ještě stihneme zahrát Nika Kershova, bude také JP Cooper. Aktuální zprávy, počasí, doprava. A teď rychlý proklik na Facebook Rádia Hana, kde celé ráno vzpomínáme na naše první mobily. Možná si taky vy vybavujete ten pocit před nějakými 25-30 lety, když jste svůj první mobil poprvé zapnuli, nastavovali vyzvánění, možná se to tam ani nedalo nastavovat. Tehdy možná jste datovali krátké 160 znakové SMSky. Ty nebyly zdarma, nebo v rámci neomezeného tarifu jako teďka. Jedna SMSka třeba 2-3 koruny, vzpomínáte? No a hlavně ten telefon jsme tehdy na nabíječku dávali jednou za týden. To byly časy.
1: Můj první mobil byl Alcatel. No a když spadlo na zem, tak rozbil podlahu a nerozbil se sám.
0: To byly telefony, no. To uměla i Nokia, dobře to víme. Takhle to má naše kolegyně Lucka. A co by Kamil vzpomíná na Motorola D160, v nouzi přišla baterie na hradě tuškovkami. Dáša měla stříbrný Mitsubishi Triumph, zavírací číselník, malý zelený displej a vytahovací anténka. O tam měl Nokia 620 NMT, byla výjimečná tím, že ji málo kdo měl. A Hannes vzpomíná na první telefon Siemens C10, moc si ho ale neužil, protože mu bylo asi 6 a koupil si ho jeho táta. No a co Hanča, Haně první telefon u vás?
2: Dobré ránko, dobré ráno. Já si bohužel značku nepamatuju a upřímně smekám před těma, kdo si to pamatuje. Ale můj první telefon, vím, že stál tak 3,5 tisíce, byl tak na 3-4 řádky, to byl strop a nebyl ani jako barevný. A pamatuju si, jak se z něho živo vytahovaly baterky, aby když člověk zahřál, tak ho ještě potom na chvilku jako dokázal zapnout. To bylo úplně nejvíc cool, což tady u těch chytrých placek už moc nefunguje. Hezký den všem, pa!
0: Papa, ano, taky jsme zahřívali vytažené baterky z telefonů v kapse, aby jsme si potom ještě mohli aspoň chvilku zavolat. Díky, že vysíláte s námi. Dobré ráno, Hana je vaše.

0: Hezké ráno, naše milovaná Moravo, vítáme vás v novém dni, během kterého si užijeme sluneční paprsky a bude hezky teplo, až 23 stupňů Celsia a také to jsme si řekli dneska v ranní topce Rádia Haná mezi 6 a 9 hodinou. Další top témata byla následující, mluvili jsme o podzimní floře, která v Olomouci startuje už tento čtvrtek, také jsme vzpomínali na naše první mobily.
1: Můj první mobil byl Alcatel, když spadl na zem, tak rozbil podlahu a nerozbil se sám.
0: Připomněli jsme, jak důležité je doma si vzájemně děkovat a byli jsme na stopě hlídce Rádia Haná, která vám dnes ráno snídaňové dobroty rozdávala zdarma v Olomouci u nádraží.
2: A na první hudební kolej po 9. hodině přijede spěšný vlak plný hitů z 80. let.
3: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Nastupovat. S 9. hodinou procházka pamětí Pointer Sisters 80. a Zahrada ticha.
4: Je tam brána zdobená.
0: A v naší zahradě rozkvete také Felicita. Tak s námi pojďte pěstovat 80. v procházce paměti Rádia Haná po 9. Zprávy dřív než ostatní a Tomáš Gottwald 8.55.
5: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
6: Bude 9 hodin.
7: Hezké dopoledne.
6: Zprávy Rádia Haná.
8: Sehnali jsme pro vás další informace. Podíváme se do centra Olomouce. Bývalý klášter Voršilek v Kateřinské ulici prošel opravou za 15 milionů korun. V části historického objektu v září otevřela inovativní soukromá základní škola, píše deník. Majitel areálu v centru Olomouce původně plánoval přestavbu na luxusní hotel s mini pivovarem. Zvrat ale přinesly soudní spory a koronavirová pandemie. Budova se tak nakonec vrátila ke svému původnímu školskému účelu.
9: Blansko aktuálně.
8: Zlepšení bydlení v Blansku. Město chystá revitalizaci sídliště Zborovce za více než 50 milionů korun. Na obnovu silnic, chodníků i zeleně a vznik herních prvků pro děti získá 30-milionovou dotaci. Do úprav se chce pustit na jaře, informuje radnice.
9: Vysíláme aktuální zprávy.
8: Česká ekonomika se zlepšuje. V indexu ekonomické svobody jsme se posunuli o 12 příček na 23. místo ze 165 sledovaných států světa. K lepšímu hodnocení pomohla především nižší inflace a stabilizace měny. Jak píše ČTK, nejsvobodnější ekonomikou světa zůstává dál Hongkong, naopak nejhůř je na tom Venezuela. V rámci střední části Evropy se Česko vedlo velmi dobře, lépe dopadlo pouze 19. Německo.
6: Sport.
8: A podíváme se na tenisový turnaj WTA v Pekingu. Jak se daří tenistkám spojeným s naším regionem? Turnaj v osmifinále opouští přerovská hvězda Linda Nosková, která dnes padla 0-2 na sety s ruskou Alexandrovovou. Nyní po 9. hodině uvidíme osmifinálový střet olomoucké rodačky Karolíny Muchové s Japonkou Osakaovou. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
6: Rádio Haná.
10: S námi máte přehled
7: i v úterý.
6: Počasí.
0: Také dnešní počasí jako stvořené pro procházky, houbaření, pro dětská hřiště nebo pro zahřátí motorky. Víme, jak bude jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23, východ slunce 6,57, západ 18,19.
11: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
6: Doprava.
0: Bouračky ve Velkém Týnci a také v Prostějově. Víme, jak se jezdí tady. Auto srazilo chodce nedaleko Olomouce ve Velkém Týnci na Grigovské ulici u Hřbitova. A dva osobáky jsou v sobě v Prostějově na sídlišti Svobody mezi Vinotékou a jeslemi. Ať je dopoledne, večer nebo ráno, o dopravu je u nás postaráno.
6: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
12: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Radio Hana vás nepřestává překvapovat svým playlistem. Každé všední dopoledne ho vylepšujeme. Mega hity z jednoho roku, to je Procházka pamětí.
1: Radio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: Tady přátelé, dneska zaspomínáme společně na 80. Bude jeden problémový československý reprezentant.
3: Existuje jedno české přísloví o kapce, jejíž zásluhou číše přetekla. Ano, hovořím o posledním přestupku bývalého československého fotbalového reprezentanta Jana Bergera, který porušil nejen zásady sportovce reprezentanta, ale dostal se i do konfliktu se zákonem.
0: Více už za chvilku a bude nás zajímat, odkud je tento typický osmdesátkový zvuk. Dobře poslouchejte. Co to je? Říká vám to něco? Osmdesátky ožívají na Rádiu Hana a náš výlet do jednoho roku startuje právě teď. Přidejte se, poslouchejte, tipujte a bude vám dobře. Slibujeme. Rádio Hana jede, Procházka pamětí.

0: Hrát celou hodinu superhity z 80. let, to není žádný prohřešek, my to děláme rádi pro vás. A vracíme se do roku na rádiu Hana, kde jeden prohřešek za druhým dělá velmi šikovný československý fotbalista. No zbytečně si to kazil tehdy. Reprezentant Jan Berger, vzpomínáte na něj?
1: Není to poprvé, co se na světle světa objevily Bergerovy prohřešky. Mnohé z nich na žalost zůstaly bez povšimnutí nebo nepotrestány. Pak přišla doba, kdy byl za další z nich dokonce na reprezentačním soustředění z reprezentace vyloučen. Před Španělskem se v ní objevil znovu. Byla to podaná ruka nadanému sportovci. Berger svým posledním činem vlastně sám odmítl.
0: Ano, československá televize o tom tehdy natočila i reportáž. Vracíme se do roku, kdy má za sebou fotbalista reprezentant Honza Berger plno disciplinárních přestupků, většinou spojených s nevhodným chováním, alkoholem, nějaké to vybuřování i dokonce urážky tehdejšího prezidenta Gustáva Husáka. Pak se to všechno otočilo k dobrému, protože pár dní si poseděl, podstoupil protialkoholní léčbu, odrazil se ode dna a potom se Honza Berger stal dokonce i fotbalistou roku. Ptáme se, kterého roku se to týká v procházce paměti Rádia Hana. Další hitové nápovědy zařídí Albano a také Romina Power, dáme si Chicago, nebo Toto, před námi ještě i Mekyš Birka a další. No ale pořád, přátelé, ještě nevíme jednu věc, kterou jsme si dneska už trošku naťukli. Co má s osmdesátkami spojený tento zvuk? Tipnete si, co to je? No to je za zvuk, to nás zajímá, odpověď už po půl desáté. Vaším dopoledním parťákem je Rádio Hana a vzpomínková show Procházka pamětí, dneska osmdesátky.
2: Rádio Hana a Procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
5: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
9: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prila.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
13: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
14: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
15: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
16: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elan Hana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
3: Rádio Hana, Procházka pamětí.
19: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: 9 hodin 28 minut, děkujeme, že jste součástí naší rádiové rodiny, také v úterý dopoledne posloucháte Rádio Hana. Jsme přibližně v polovině naší celorádiové pátračky, po jednom roku z něhož hrajeme hity v procházce pamětí. Za námi Feličita, Feličita je v příkladu štěstí a štěstí vám přejeme i za volantem.
1: Doprava.
0: Dobré dopoledne do Olomouce, do Boskovic, do Přerova, také do Zábřehu. Tady teď jezdíme bez vážných nehod. Policejní hlídka je v Prostějově u Hřbitova na Brněnské. Bacha na rychlost. V Šumperku pozor na stavební práce, mírně omezený provoz je na Uničovské a zhruba 10 až 15 minutová pomalejší kolona se posouvá v obou směrech na 210. kilometru D1 u Holubic. Šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Procházka pamětí.

0: Stejně jako se z čas od času někde koná den otevřených dveří, tak my na Rádiu Haná pořádáme 80kové dopoledne otevřených dveří. A těmi dveřmi za námi prochází jeden hit za druhým. Tak také Texas Midnight Runners za 80. léta. Vracíme se v procházce paměti Rádia Haná společně s vámi taky do roku, kdy Československá televize vysílá reportáž o alkoholových přestupcích fotbalového reprezentanta Honzy Bergera.
1: Existuje jedno české přísloví o kapce, jejíž zásluhou čiše přetekla. Ano, hovořím o posledním přestupku bývalého československého fotbalového reprezentanta Jana Bergera, který porušil nejen zásady sportovce reprezentanta, ale dostal se i do konfliktu se zákonem.
0: Takhle tady platí, že všechno špatné je pro něco dobré, protože i díky tomuto se Jan Berger tehdy zpamatoval, odrazil se ode dna a pár měsíců na to vyhrál i fotbalistu roku v Československu. A máme pro vás ještě jeden typický osmdesátkový zvuk. Když jsme to tady pouštěli kolegům v Rádiu Haná a ptali se, odkud to je ten zvuk, tak nikdo pořádně nevěděl. Co vy? Poznáte, odkud je tohle? No. Tak, co to je? Ano, je to zvuk nějaké videohry, máte pravdu. Napovíme, že ta hra vychází tehdy na herní konzoli Atari 2600. To byla taková ta herní konzole, která se tehdy připojovala k televizi. Vy v té videohře ovládáte nenasytnou kulatou hlavu, tak už možná víte. Jezdíte bludištěm, polikáte takové kuličky a utíkáte před bubáky, kteří vás honí. Tak co, víte nebo ne? To je ikonický Pac-Man, psáno Pac-Man, že? Samozřejmě. A přesně takový zvuk má na herní konzoli Atari 2600, která vychází téhož roku, kdy toutou zpívají Afrika. Taky tuhle hudební specialitu připravujeme pro vás, pro 80kové hitprádové Fajnšmekry na vlnách Rádia Haná. Do kterého roku se vracíme?
2: Rádio Haná a procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
3: Rádio Haná, procházka paměti.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Rádio Hana.
1: Procházka pamětí.
0: Milujeme osmdesátky.
2: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: jsme mistři ve vracení vašich vzpomínek. Každé dopoledne na vlnách Rádia Hana volíme jiný rok, jiné hity, jiné nápovědy. Dneska si tady za 80ky vybíráme také Atlantidu Mekyho Šbirky. Vzpomínáme na vzestupy i pády tehdejšího československého fotbalového reprezentanta Honzy Bergera. K televizi v tom roce připojujeme vůbec poprvé herní konzoli Atari 2600, nebo chcete-li 2600, na které hrajeme i legendárního Pac-mana a připomínáme úplně poslední dnešní nápovědu formaci Steve Miller Band, ve kterém roce ve světových hitparádách čarují své abracadabra, co myslíte?
1: Rádio Hana a Procházka paměti.
2: Dnes je to rok 1982.

0: Abracadabra, tady jsou vaše rádiový kouzelnice, když se podíváte do kalendáře, jaký vidíte rok, jaký tam máte napsaný rok, samozřejmě 2026, ale my se dokážeme díky jednoduchému kouzlu, díky procházce paměti, vrátit do jiného roku, dneska 80. léta, taky Abracadabra a Steve Miller Band, poslední dnešní hudební nápověda, do kterého roku se vracíme, 80. máme rádi i s naším Kvítkem, Marťo, ahoj, vítej.
1: Zdravím všechny, Abracadabra, ano, čáry máry, 80. a pro mě konkrétně dneska rok, kdy chodím třeba do druhé třídy na základku a touhle dobou, takhle na podzim, my samozřejmě sbíráme kaštany a sbírá se taky papír. Pořádají si i nejrůznější soutěže ve sběru papíru, která ta základní škola je v tom jako nejlepší. A já jsem nedávno viděla na Facebooku velice zajímavou výzvu, jak babička zhání pro svou vnučku. Prosím vás, nemáte někdo starý papír? Jako dneska je to v podstatě nedostatkové zboží,
0: ano.
1: Protože v osmdesátkách se tisklo úplně všechno, všude, pořád. To byly noviny samozřejmě, byly to magazíny, všechno bylo na papíře. Dneska, v téhleté době, už zas moc jako těch informací na papíře nemáme. Pojďme si říct možná tak maximálně nějaké ty letáky, nějaké ty brožurky.
0: No. Je to pravda, samozřejmě toho papíru je méně. Na druhou stranu kaštanů, jak už si je zmínila, když jsem tě poslouchal, kaštanů je hodně. Zrovna teďka jsme s dětmi byli o víkendu sbírat, ale já mám jedno prvenství normálně ze sběru kaštanů.
1: Ty máš největší kaštan pod sluncem?
0: Ne, kromě toho teda ještě chci říct, já jsem našel normálně kaštanová trojčátka.
1: Výborně.
0: Že ti to vlastně jako spadne na zem, ty to vlastně jako že rozdupneš a tak tam byla kaštanová trojčátka. To není úplně obvyklé, ale to prvenství spočívá v tom, fakt se mi to tak stalo o víkendu. Z 5 klacků, které jsem hodil na strom, 5 zůstalo na stromě.
1: Pořádku, pomáháme přírodě.
0: Vracíme zpátky do přírody.
1: Ale mě překvapuje, že na to dupeš. Já třeba, když to spadne ještě v tom obalu, tak já nechám, ať jako to samo pracuje, že si to vezmu i s tím obalem. Je mi vlastně líto to úplně jako...
0: V tom to, pichlavém.
1: No, to nechávám tak a ono to pak uvidíte, jak to prostě rupne. A mají se to vylíhne jako kuřátko. Lukáši, nedupat na kuřátka.
0: Dneska jsme dupli do jakého roku?
1: Dneska rok 1982.
0: Hit za hitem. Jeleni se těší. V 10. hodinou ve vysílání Rádia Haná to nejlepší od Eltna.
1: A bude taky Joe Jonas.
0: A hlavně vaše Kvítko celé dopoledne. Teď zprávy a Tomáš Gottwald.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Je čas na přehled událostí. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Začíná tento čtvrtek a potrvá do neděle. Na olomouckém výstavišti nabídne expozici ovoce, zeleniny a květin a bohatý doprovodný program a trhy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Kampaň, která hledá nové dárce krve, zabírá. Kampaň Olomouckého kraje a Českého červeného kříže Tvůrci zítřka za první měsíc přilákala 100 dárců krve, z toho polovina darovala poprvé. Projekt Olomouckého kraje motivuje k dárcovství hlavně středoškoláky. Nejúspěšnější škola získá od hejtmanství za dárcovství odměnu 500 000 korun. Aktuálně mají nejvíce dárců Uničovské gymnázium, Obchodní akademie v Prostějově a Průmyslovka v Šumperku. Informuje o tom Olomoucký kraj. 158 bodnutí nožem do jednoho člověka. Krajský soud v Brně dnes otevírá případ loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Obžalované ženě hrozí až více než 20-letý výjimečný trest vězení. A co udělala? Žena podle obžaloby nejprve v červnu schodila muže z mostu a o pár měsíců později na ubytovně poškozeného ubodala. Kuchyňským nožem mu zasadila 158 ran, muž na místě vykrvácel. Motiv činu bude řešit soud.
2: Sport.
4: Osmifinálové utkání čeká mladé české inline hokejisty na mistrovství světa juniorů v Paraguaji. O postup do čtvrtfinále se naše mladá repre střetne dnes s Kolumbií. Zápas je na programu ve 14:30 našeho času.
2: Počasí.
0: Babí léto, to milujeme. Listy na stromech žloutnou, papírový draci se občas proletí po obloze, kaštany padají a slunce to svítí. Bude svítit i dnes, víme jak bude, jasno anebo skoro jasno, bio na jedničce a denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: Doprava.
0: Dobré dopoledne do Olomouce, do Boskovic, do Přerova, také do Zábřehu. Tady teď jezdíme bez vážných nehod. Policejní hlídka je v Prostějově u Hřbitova na Brněnské. Bacha na rychlost. V Šumperku pozor na stavební práce, mírně omezený provoz je na Uničovské a zhruba 10 až 15 minutová pomalejší kolona se posouvá v obou směrech na 210. kilometru D1 u Holubic. Šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, o čem dokážete nadšeně vyprávět celé hodiny, aniž by to jakkoliv souviselo s vaší prací.
1: Tak je to asi o přírodě, o horách. Jsem lyžař od svých 3 let a mám rád nejen sjezdové lyžování, ale tím, jak stárnu, tak mám rád i procházky po horách a ski alp. Takže na toto téma já se strašně rád bavím se svými přáteli, protože už jsem absolvoval několik i takových turistických expedic na ski alpech. Třeba se mi líbilo strašně v Kyrgyzstánu a o tom já se opravdu dokážu bavit možná hodiny.
0: Jaký byl váš poslední velký zážitek, ať už cestovatelský, kulturní nebo sportovní, který ve vás zanechal silný dojem?
1: Já tím, co dělám, tak těch zážitků mám opravdu hodně a možná i za den poměrně hodně. V Přerově se toho děje poměrně dost a měli jsme třeba skvělý festival Velká Morava. Měli jsme perfektní městské hody. A to jsou zážitky, na které já vzpomínám, protože se dějí v mojem milovaném městě a je tam skvělá kultura, vystoupení, potkávám se s lidma. To jsou pro mě důležité zážitky.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Remember, I know your heart by heart.
1: Tak vám přejeme příjemné úterní dopoledne na Hané, ať už jste kdekoliv. A my jsme tady od toho, aby vás to bavilo. Máme tady ten nejlepší hudební výběr a budou i nejlepší tipy, jak si vlastně užít podzim, ať už to bude náš charitativní bazárek, anebo farmářské trhy v Hranicích. Podrobnosti ještě v téhleté hodině, tak poslouchejte dál. Za chvilku posíláme taky Anuka.
2: Posloucháte Rádio Hana.
3: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
4: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
15: Náš výkup je teď totální hardcore.
16: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Rádio Hana.

0: nahané Xindl X se svojí proměnou. Tak je fakt, že venku je krásně, ale ono to babí léto tady taky nebude věčně. Ono se to počasí změní. A my tady pro vás máme jeden speciální tip, protože už ve čtvrtek se koná v našem rádiu Hana podzimní charitativní bazárek a my si můžeme doplnit podzimní šatník. A navíc pomáháme opuštěným pejskům. Takže doporučujeme, abyste se za námi zastavili ve čtvrtek odpoledne na Blažijském náměstí v Olomouci. Budeme se těšit od 14 až do 18 hodin. A máme tady taky pozvánku na podzimní farmářské trhy v Hranicích. To bude v sobotu, což znamená regionální produkty, farmářské dobroty, nejrůznější řemeslné výrobky. V sobotu 10.10. od 10 do 16 hodin v Hranicích na Masarykově náměstí. Takže můžeme taky vyrazit.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
1: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
4: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
6: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
8: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodej na Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
11: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
10: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
11: No, to určitě.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
14: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
15: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Pivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Pivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
17: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
2: Rádio Hana.
19: Nejlepší hudební výběr.

0: chvilku zprávy. V nich zjistíme, že olomoucká policie pátrá po jedné ztracené seniorce. A bohužel máme tu jednu velmi tragickou událost ze světa. Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska. Podrobnosti za chvilku a po 11. hodině na Hané.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude určitě Taylor Swift. Taky kapela Krištof.
3: Budeme se rvát, budeme řvát.
0: Nebo Sandra. Rádio Hana, teď je 10.57, my jedeme dál.
4: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
5: Bude 11 hodin.
6: Hezké dopoledne.
7: Zprávy Rádia Hana.
8: Právě teď a pro vás aktuální informace. Ztracenou seniorku hledá v Olomouci policie. Policisté pátrají po 82leté Aně Račanské, která trpí demencí a nevrátila se domů. Naposledy byla viděna v pondělí v podvečer na Horním náměstí a rodině se neozvala. Pohřešovaná seniorka je asi 160 cm vysoká, má hubenou postavu, hnědé vlasy a na sobě tmavou bundu a rifle a béžovou kabelku. Lidé mohou jakékoliv informace o jejím výskytu podat na lince 158. Hasiči zlikvidovali požár v Šumperku a už znají i příčinu. K požáru jedné z ubytovené ve městě vyrazilo 6 jednotek hasičů dnes před 3 hodinou ráno. Hořel tu pokoj a oheň se rozšířil na střechu. Hasiči evakuovali 14 lidí.
9: S pomocí dvou automobilových žebříků jsme rozebrali konstrukci střechy, vyhledali jsme ohniska a dohasili jsme je. Pro obyvatele ubytovny jsme zajistili evakuační autobus a část z nich jsme přepravili do náhradního ubytování. Ještě bych doplnila, že dle našeho vyšetřovatele se škoda vyšplhá přes 1 000 000 korun, ale budeme ji ještě upřesňovat. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety.
8: Doplnila za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Zásadní zpráva k budoucímu úseku D35. Ministerstvo dopravy oznámilo, že zakázkovou soutěž na stavbu úseku z Opatovce do Mohelnice vyhrálo stavební sdružení Via Aliance 35. Práce na 35-kilometrovém úseku by mohly začít ještě letos. Útok na nákladní lodě v Černém moři. Neznámé drony zasáhly dvě nákladní lodě v ekonomické zóně Bulharska. Plavidlo Alfa Vatan plující pod žluto-zelenou vlajkou Toga se po zásahu potopilo. Druhá loď Able plující pod žluto-modrou vlajkou Palau začala po zásahu hořet. Po námořnicích z první lodi se pátrá a posádku druhé lodi se podařilo zachránit. Původ útočících dronů i přesný rozsah tragédie se zjišťují.
5: Sport.
8: O svůj první titul na turnaji ATP v letošní sezóně bude hrát elitní tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka. Čeká ho náročný zápas o trofej turnaje ATP v Tokiu. Ve finále podniku vyzve nasazenou jedničku Španěla Alcaraze. Nyní po 11. hodině.
5: Počasí.
0: Tak co baví léto? Ještě vás to baví? Ještě si ho užíváte? Víme, jak bude. Dnes i zítra polojasno se sluníčkem a s odpoledními teplotami kolem 20. A pak prakticky ze dne na den na Moravě nastane pravý podzim. Ve čtvrtek od západu čekáme déšť a taky se má ochladit. Konkrétně v pátek a o víkendu naměříme maximálně 13 až 15 stupňů.
10: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
5: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je policejní hlídka, na Dolní Novosadské, taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova nebo v Mostkovicích na Prostějovské. Kontrola je také na Konicku, na silnici Buděcko-Kandia a nebo na Šumpersku Hrabišíně. A pozor, úklid odpadků a čištění vozovek dneska probíhá ve Šternberku, a to konkrétně na Jivavské a na Olomoucké. Tak sledujte cestu a komplikace nemají šanci. A my už jedeme dál.
5: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
11: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
12: Rádio.
1: nejlepší hudební výběr.

0: taky Enrique Iglesias. A máme pro vás i tu nejlepší zábavu ještě dneska. Evita i s autogramiádou v Moravském divadle Olomouc. V hlavní roli držitelka Tálie, naše oblíbená herečka a taky naše kamarádka Natálka Tichánková. A společně se ještě podíváme na zámek Plumlov, kde o víkendu budeme mít halloweenské podzimní slavnosti. To bude paráda. Budou třeba i prohlídky strašidelného sklepení. Tak se moc těšíme o víkendu na strašidelný Plumlov.
1: Na radiohana.cz. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Radio Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
4: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
5: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v Rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Tatart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Tatart. Opravdový elektrospecialista.
2: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: Divoký byl už je skoro za náma a před náma jedno speciální poděkování. Mille grazie, dziękuję bardzo, muchas gracias, obrigada, arigato. A nebo kdybyste chtěli být světový a mezinárodní a takový jako multikulty, klidně můžete s rádiem Hana říct danke very much. A proč vlastně dneska tak děkujeme?
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Děkuji. Děkuji je jedno slovo. Děkuji je 6 písmen a děkuju je nekonečno potěšení. Ano, mezi námi, přátelé, poděkovali jste dneska svému partnerovi nebo své partnerce za cokoliv, třeba za uvařenou kávu, za připravenou sváču do práce, za vynesený koš nebo třeba za to, že jenom jsou a jsou s vámi. My na začátku každého vztahu máme vždycky růžové brýle a děkujeme tomu druhému skoro za všechno, ale po letech se z maličkostí stává samozřejmost. A slovo děkuju se pomalu vytrácí. Otázka zní, proč to změnit? Protože je dokázáno, že lidé, kteří se cítí oceňovaní a kteří slyší děkuju, bývají ve vztahu spokojenější a jistější. Pocit, že si nás druhý všímá, může pomáhat také při hádkách nebo při finančním stresu. Zkuste proto jednoduchý vztahový experiment. Děkujme si doma za obyčejné věci a uvidíte, co to s vámi udělá. Uvidíte, jak se doma rázem pročistí vzduch. Slovo děkuju, děkuji nebo díky je zdarma. Zabere vteřinu, maximálně dvě, a jeho význam je k nezaplacení. Děkujeme, že posloucháte.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.
3: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Viděl jsi to?
14: A co, jako?
13: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
14: No má bejt.
13: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
14: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
13: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
14: Radši dopij a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
15: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Na Hané si užíváme Blacka, Wonderful Life, za okamžik polední zprávy, počasí, doprava a po 12. hodině na Hané.
1: Hit za hitem.
0: Bude tady jeden fast boy.

0: a taky nám zaspívá Lionel Richie. 11.57, to je aktuální čas a na Hana jedeme dál.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další aktuality. Pojďme do Olomouce. Nový tvar bude mít do budoucna křižovatka ulic Dobrovského Dlouhá a Václava III. V Olomouci u Žižkových kasáren. Je tu pro řidiče složité napojování. Město a Olomoucký kraj tu tak plánují vznik téčkové křižovatky. Podrobnosti má web report.cz.
2: Prostějov aktuálně.
3: Bezpečí pro děti v prostějovské místní části Doma Myslice. Město tu nechá dooplotit dětské hřiště v ulici Na Splávku. Oplocení má zabránit tomu, aby děti z hřiště vybíhaly přes keře přímo na přilehlou ulici. 158krát bodla a řízla do svého milého. Před brněnským krajským soudem dnes stanula 33-letá Lucie Hrdová, obžalovaná z vraždy a pokusu o vraždu. Žena loni v listopadu na ubytovně v Jevišovicích na Znojemsku ubodala svého milence. Ještě předtím loni v červnu schodila jiného muže z mostu. U soudu se přiznala s tím, že ji k činům navedla imaginární kamarádka. Za zvlášť surové útoky jí hrozí až doživotní trest. Nyní zůstává ve vazbě. Téma dále sledujeme.
1: Sport.
3: Poslední mač ve skupině. Česká fotbalová reprezentace do 21 let dnes zakončí skupinovou fázi kvalifikace o mistrovství Evropy. Lvíčata od 18.30 vyzvou Portugalsko. To už má jistý přímý postup. Naše mladé fotbalisty čeká ještě listopadová baráž.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, že když je teplý říjen, čeká nás studený listopad. Víme, jak bude. To teplejší počasí tady máme ještě dnes a zítra. Odpoledne zhruba 20 stupňů a k tomu většinou polojasno se sluníčkem. Výraznější změna nastane ve čtvrtek, kdy od západu čekáme déšť a pak i ochlazení. Zatím to vypadá tak, že v pátek a o víkendu naměříme maximálně 15 stupňů.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz. Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky máme v Olomouci, na Brněnské a na Velkomoravské, v Olomouci taky tento týden omezení na Lipenské a na Nových Sadech na ulici Jeremiášova. Jinak nehodu máme hlášenou na Kroměřížsku, je to na silnici 50, jak je ta odbočka na Střílky, jde o srážku dvou dodávek, na místě jsou záchranáři. Rozhodně dávejte pozor na cestu a poslouchejte dál, s námi pojedete bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: je Rádio Hana.
1: Ahoj, tady je Honza Vašíř. Už ve středu pořádáme v olomouckém Arxu koncert Hana Elan Revival, takže určitě přijďte a poprosil bych zahrát nějakou pěknou pecku od Lánu. Děkuju, Honza Vašíř.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Babí leto se sluníčkem a polední pauza s rádiem Hana. Naprosto ideální kombinace. Pokud s námi obědváte, tak vám samozřejmě přejeme dobrou chuť. A dál posíláme nejlepší hudební výběr. Už za okamžik je tady Timmy T, anebo taky Polly Mars.
1: Poledne na Hané. Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Izomat stavebniny, stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny a chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
5: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Posloucháte Rádio Hana.

0: you know, my love, I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: naprosto geniální Moby. Za mnou chvilku, osmdesátky a Pet Shop Boys. Jsme moc rádi, že ladíte dál ten nejlepší hudební výběr. Už za okamžik v našem kalendáriu kulatiny oslaví zpěvačka Tereza Nudlová, Tereza Kernlová. Ale víte co? Ty nudle tam budou taky.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je úterý 6. října a kalendář nám dneska sestavuje docela zajímavý program. Je Světový den architektury, den trenérů, den nudlí a také den milovníků česneku. Takže dnešní úkol, začneme stavět dům, potrénujeme a za odměnu si dáme třeba i nudle a česnekové čipsy. Hlavně pak na někoho nemluvme zblízka. Kulatých 40 let dnes slaví brněnská rodačka, zpěvačka Tereza Kernlová.
3: Pojďme se vzít.
2: A přesně o 10 let starší, má tedy 50, je Martin Kocián z Lunetiku, se kterým Lunetik na vzpomínkovém koncertě oprášili jejich největší hity. A svátek má jedno z nejvzácnějších jmen našeho kalendáře. Hanuš, v Česku jich máme jenom pár stovek a s naší sváteční hymnou vzpomínáme na toho nejslavnějšího, na legendárního mistra Hanuše, jehož příběh je po staletí spojený s pražským orlojem. Jdeme na to.
4: Hanuši, podle legendy si postavil pražský orloj.
5: Já?
4: Ne ty, mistr Hanuš!
5: To jo, byl to frajer. Expert na všechny hodiny. Hodí se do každé rodiny.
4: Hanušové se dnes rojí, jak apoštolové na orloji.
5: Tak to jsme v loji.

0: Hanušové, ať jste stejně šikovní jako legendární mistr Hanuš.
1: Kterému pověst připisovala pražský orloj. Všechno nejlepší.
2: Rádio Hana, kalendárium.

0: Dané kluci z Bratislavy, jinými slovami, naši letošní vítězové Radiotalentu 2026. Díky, hrajeme si dál nejlepší hudební výběr, máme pro vás taky aktuální zprávy, ať už je to Olomouc a nebo také Kroměříž. Podrobnosti za chvilku a po 13. hodině.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Zaspívá Tom Gregory. Dáme taky Fine Young Cannibals. Nebo Čirasky. Už za okamžik vítejte u zpráv, dřív než ostatní, Radio Haná 12.55.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
1: Bude 13 hodin.
3: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
4: Posloucháte aktuality, děkujeme vám za to. Cyklista vyjel na kruháč, ale už z něj nevyjel. Dopravní nehodu kola a auta v Olomouci řeší policie od včerejšího odpoledne. Cyklista vyjel na okružní křižovatku mezi ulicemi Lazecká a Jarmily Glazarové a nedal přednost přijíždějícímu osobnímu automobilu. Co pak se stalo dál?
5: Cyklista po nárazu do čelního skla upadl na komunikaci mezi dvě stojící vozidla, která v tu chvíli stála před okružní křižovatkou od ulice Jarmily Glazarové, přičemž došlo k jejich poškození. Jeho jízdní kolo skončilo v pravém příkopu. Během nehody došlo ke zranění cyklisty, který byl předán do péče lékařů.
4: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán.
3: Olomouc aktuálně.
4: Vracíme se k otravě v bývalém pivovaru v Olomouci Holici. Červnovou hromadnou otravu oxidem uhelnatým dál vyšetřují policisté. Nově oznámili, že událost prověřují pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud však nikoho neobvinili, píše ČTK. Připomeneme, že zdrojem úniku jedovatého plynu bylo čerpadlo používané při bouracích pracích, které tam prováděli. Plyn zasáhl 7 dělníků, z toho 2 museli být resuscitováni a jeden muž svým zraněním nakonec podlehl. Na pultech je dnes nové vydání týdeníku Kroměřížska. Tématem vydání je umělá inteligence. Představuje pohledy na AI, zda je v současnosti nepostradatelným pomocníkem nebo nebezpečnou hrozbou. Toto a další témata dnes v týdeníku Kroměřížska. Zlepšení bydlení v Blansku. Město chystá revitalizaci sídliště Zborovce za více než 50 milionů korun. Na obnovu silnic, chodníků i zeleně a vznik herních prvků pro děti získá 30-milionovou dotaci. Do úprav se chce pustit už na jaře.
1: Sport.
4: Náročný duel zvládla olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA v Pekingu. Na tvrdém povrchu vyzvala bývalou světovou jedničku Japonku Osakaovou a nakonec bitvu trvající skoro 3 hodiny vybojovala 2-1 na sety. Karolína tak postoupila do čtvrtfinále.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že babí léto v našem regionu pokračuje. Nadprůměrně teplé počasí tady budeme mít ještě dnes a zítra. Nejčastěji naměříme 19 až 22 stupňů. Na horách je taky příjemně. V Jeseníkách máme tento týden kolem 16. A výhledově ve čtvrtek od západu čekáme přehánky a déšť a v pátek navíc ochlazení. No, na tričko už to nebude.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že menší bouračku máme v Olomouci na Lazecké, jak je ta restaurace Pětka. Je to Ťukanec dvou osobáků. Policejní hlídku nám hlásíte, když se jede z Olomouce na Bohuňovice u toho železničního přejezdu anebo kousek od Mohelnice v obci Stavenice. A pozor, větší nehoda aktuálně v Blansku v ulici Sadová. Je tady neprůjezdný jeden pruh a protože je to srážka osobáku s motorkářem a je to i se zraněním, na místě probíhají záchranné práce. Tak na sebe dávejte pozor, šťastnou cestu a ať máte na semaforu vždycky zelenou.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: hudební výběr a taky o tu nejlepší zábavu. Tohle jsou Bee Gees, za chvilku Ava Max. No a v Olomouci je už dneska večer slovenský zpěvák Richard Miller. Ano, svůj komorní recital bude mít v kině Metropol. V Mohelnici se zítra koná den archeologie, taky zajímavá věc, bude to ve zdejším muzeu. A ještě zdravíme do Horky, ve Sluňákově totiž chystáme velmi speciální akci na stopě, aneb den pro rodiče s dětmi. Takže v sobotu budeme zkoumat, pátrat, objevovat v ekologickém centru Sluňákov. Já doufám, že si vyberete z té naší nabídky, z těch našich tipů a že si užíváte jak všední dny, tak i víkendy na Hané.
1: Posloucháte Rádio Hana. Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malosa.cz.
3: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s krupavou kůrkou svůní domova. Příběh pečiva.cz.

0: mat stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
6: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.

0: je mi nejlíp.
1: Nahané je nám nejlíp i z Činasky a o půl druhé pro vás máme tu nejaktuálnější dopravu.
2: Doprava.
1: Máme hlášenou policejní hlídku na obchvatu Olomouce na dálnici D35. Mělo by to být na exitu Holice u Olympie. A připomínáme větší nehodu v Blansku na ulici Sadová, kde momentálně probíhají záchranné práce. Došlo tady totiž ke srážce osobáku s motorkářem a bohužel je to i se zraněním. Tak na sebe dávejte pozor a šťastnou cestu.
3: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
4: Rádio Hana.

0: Dále nejlepší hudební výběr i ty nejlepší akce. Mimochodem, kde pak zítra a ve čtvrtek potkáme naši vypečenou a voňavou podzimní hlídku, kde zase budeme rozdávat v Olomouci tvarohové a makové koláčky. Tak to zjistíme už teď na radiohana.cz. Ano, tady máme speciální rozpis našich podzimních hlídek. Za chvilku je tady Miles Smith, hrajeme si dál a taky vás vezmeme na podzimní flóru, která se v Olomouci koná taky už tento týden. Od čtvrtka do neděle.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomašovičová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá? Na co všechno se můžeme těšit?
3: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den, vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckym sortimentom.
2: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
3: Budu tu prebiehať na pavilóne A, ale aj na sambe. Kulinárske show, floristické show tu budú. Pre deti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu detské atrakcie na letnej scéne. Saláš so zvieratkami. Deti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
2: Co vstupenky na podzimní Flóru Olomouc, kde najdeme za kolik?
3: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnejšie samozrejme a potom priamo na výstave.
2: Říká Monika Tomašovičová z výstaviště Flóra Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní tip už máte, podzimní Flóra Olomouc. Děkujeme, zdravíme na fóru a těšíme se.
3: Děkuji, nashledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: šíříme
8: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Profesore, zas ten váš Olprán.
11: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
10: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
11: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
12: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
13: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
14: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Pivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Pivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Tady u nás tahané si moc užíváme Linkin Park společně s vámi i s kolegou Štěpánem, který už je teď se mnou ve studiu. Ahoj!
1: Přesně tak, krásné odpoledne, zdravíme na každou vlnu.
0: Zdravíme všechny a zdravíme i na Facebook, kde máme dneska téma takové vzpomínkové, takové možná pro někoho trošku retro. Jaký byl vlastně váš první mobil a čím byl teoreticky výjimečný? Zatímco tvůj první mobil možná pro mě je nejnovější model, tak já třeba vzpomínám opravdu, nevím, přelom 90. milénium, nějaká Nokia tlačítková, odolná, nerozbitná. Říkalo se, že přežije pád z třetího patra na dlažbu i do vody. Neskoušela jsem to. Co tvůj první telefon, mobilní telefon, nějaké vzpomínky?
1: No, úplně fenomenální vzpomínky. Já jsem svůj první mobilní telefon podědil po své babičce. Takže jako já jsem měl radost. Já si myslím, že jsem byl asi ve třetí třídě zhruba, takže to bylo jako až po roku 2000 někdy. No a byla to značka Bosch. Vůbec nevím, jestli Bosch vyrábí dneska ještě mobilní telefony. Tenkrát zkrátka tenhle ten mobil vyrobili a měl jsem tam super vyzváněcí melodii, takovou takže to jsou všechno vzpomínky, jako který nezmizí zkrátka, jo. A ještě bych chtěl teda připomenout, že absolutní revoluce pro mě byla pak, když ty telefony začaly mít barevný displej. Jako to bylo neskutečný. A ještě, jestli si pamatuješ, v programu si mohla koupit takový ty jakoby obrázky zezadu. Poslala jsi SMSku a třeba jako za 30-50 korun jsi měla obrázek.
0: Takový to pozadí?
1: Jo. No tak na to já jsem strašně letěl, no.
0: Tak na to mě vůbec neužil, ale mně se líbí, že vlastně ty jsi zdědil televize, ty zdědil mobil po babičce.
1: No jasně.
0: Kdo to jako má?
1: Málo kdo.
0: Po 14. hodině se Štěpánem. Hit za hitem. Bude DJ Avicii. Taky nám zaspívá Anaka. A dáme i One Republic. Teď už zprávy, počasí, doprava, tady u nás na Hané.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Je čas na přehled událostí. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Začíná tento čtvrtek a potrvá do neděle. Na olomouckém výstavišti nabídne expozici ovoce, zeleniny a květin a bohatý doprovodný program a trhy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Kampaň, která hledá nové dárce krve, zabírá. Kampaň Olomouckého kraje a Českého červeného kříže Tvůrci zítřka za první měsíc přilákala 100 dárců krve, z toho polovina darovala poprvé. Projekt Olomouckého kraje motivuje k dárcovství hlavně středoškoláky. Nejúspěšnější škola získá od hejtmanství za dárcovství odměnu 500 000 korun. Aktuálně mají nejvíce dárců Uničovské gymnázium, Obchodní akademie v Prostějově a Průmyslovka v Šumperku. Informuje o tom Olomoucký kraj.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Česká ekonomika se zlepšuje. V indexu ekonomické svobody jsme se posunuli o 12 příček na 23. místo ze 165 sledovaných států světa. K lepšímu hodnocení pomohla především nižší inflace a stabilizace měny. Jak píše ČTK, nejsvobodnější ekonomikou světa zůstává dál Hongkong, naopak nejhůř je na tom Venezuela. V rámci střední části Evropy se Česko vedlo velmi dobře, lépe dopadlo pouze 19. Německo.
2: Sport.
4: Svou podzimní sérii zápasů dnes uzavírá česká fotbalová reprezentace. Po třech porážkách vyzve v Lize národů Anglii. Pod vedením nového kouče Santiho Denii se pokusí poprvé bodovat. Utkání ve Wembley začíná ve 20:45.
2: Počasí.
0: Tak co baví léto? Ještě vás to baví? Ještě si ho užíváte? Víme, jak bude. Dnes i zítra polojasno se sluníčkem a s odpoledními teplotami kolem 20. A pak prakticky ze dne na den na Moravě nastane pravý podzim. Ve čtvrtek od západu čekáme déšť a taky se má ochladit. Konkrétně v pátek a o víkendu naměříme maximálně 13 až 15 stupňů.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva.cz.
2: Doprava.
0: víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme tento týden omezení na Lipenské a taky na Nových Sadech na ulici Jeremiášova. Policejní hlídku nám hlásíte na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jede kolem Nemilan a taky na exitu u Olympie. Hlídka je také v Dubu nad Moravou na ulici Tyršova. A pozor, nehodu máme na Prostějovsku v Hrdibořicích, tak tady opatrně. Ať jedete kamkoliv s naším rádiem, my vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Dne vám přejeme i nadále hezký 6. říjen, díky moc, že ladíte naše vlny, no a zdravíme všechny fanoušky seriálu Simpsonovi. Tak schválně, jestli si tipnete, kolik tato žlutá sebranka za dobu své existence vydělala. Odhady celkových příjmů se pohybují mezi 14 a 22 miliardami dolarů, tak když vezmeme nějaký střed, tak je to asi 400 miliard českých korun. No a za více než 3 desetiletí se Simpsonů stal jeden z největších fenoménů televizní historie, no a jeden z nejvýnosnějších a finančně nejúspěšnějších serošů. A zatímco vydělává miliardy, tak Homer dál chodí do práce za pár dolarů týdně.
1: Mám 3 děti a žádný peníze. Proč nemůžu mít žádný děti a 3 peníze?
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte. Milé dámy.

0: Miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: I v obal.
2: A v baťůžek?
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
1: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
2: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
3: Běž už.
1: Více na cestaodpadu.cz.
4: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Posloucháte Rádio Hana.

0: 7, to je aktuální čas. Do dalších zpráv na naší vlně uslyšíme taky kapelu. Opět a Radeček budou Will to Power a nebo Teddy Swims. Ale než se do toho dáme, tak omrkneme taky regionální zpravodaje. Týdeník Kroměřížská, dopravní komplikace v Prostějově i podzimní flora v Olomouci.
1: O čem se píše?
2: Jak od nás víte, blíží se podzimní flora. Letos představí dary naší země, kompletní program a veškeré praktické informace k téhleté akci najdeme na olomouc.cz. Prostějov hlásí další dopravní omezení. Jak píše report CZ, narazíme na ně v lokalitě ulic Šárka a Okružní. A co pro nás má nový týdeník Kroměřížska? Tématem aktuálního vydání je umělá inteligence. Co myslíte, je to nepostradatelný pomocník nebo nebezpečná hrozba? A taky si můžeme přečíst rozhovor se členy školní kapely Musical Fever. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. S námi jste na té správné vlně. Tady vždycky víme, co se děje v našem regionu.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mobea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemobea.cz. Mobea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
8: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
9: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
12: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
1: Rádio Haná.
14: Nejlepší hudební výběr.

Dreams na Rádiu Haná, kde jsme se dostali před 15. hodinou a před další zprávy. Díky moc, že jste s námi. V Olomouci se pátrá po ztracené seniorce, no a v Šumperku dnes v noci hořelo, taky o tomto budeme už za pár okamžiků mluvit, no a po počasí a po dopravě pokračujeme dalšími hity. Hit

0: 55.
1: Neobeauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neobeautyclinic.cz.
2: Bude 15 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Právě teď a pro vás aktuální informace. Ztracenou seniorku hledá v Olomouci policie. Policisté pátrají po 82-leté Aně Račanské, která trpí demencí a nevrátila se domů. Naposledy byla viděna v pondělí v podvečer na Horním náměstí a rodině se neozvala. Pohřešovaná seniorka je asi 160 cm vysoká, má hubenou postavu, hnědé vlasy a na sobě tmavou bundu a rifle a béžovou kabelku. Lidé mohou jakékoliv informace o jejím výskytu podat na lince 158. Hasiči zlikvidovali požár v Šumperku a už znají i příčinu. K požáru jedné z ubytovené ve městě vyrazilo 6 jednotek hasičů dnes před 3 hodinou ráno. Hořel tu pokoj a oheň se rozšířil na střechu. Hasiči evakuovali 14 lidí.
5: S pomocí dvou automobilových žebříků jsme rozebrali konstrukci střechy, vyhledali jsme ohniska a dohasili jsme je. Pro obyvatele ubytovny jsme zajistili evakuační autobus a část z nich jsme přepravili do náhradního ubytování. Ještě bych doplnila, že dle našeho vyšetřovatele se škoda vyšplhá přes 1 000 000 korun, ale budeme ji ještě upřesňovat. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety.
4: Doplnila za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. O další krok se přiblížila stavba nového úseku dálnice D35. Ministerstvo dopravy oznámilo, že výběrko na stavbu úseku Mohelnice Opatovec vyhrálo sdružení Via Alliance 35. Stavba úseku by mohla začít ještě letos.
6: Dostavba tohoto úseku může dokončit východní dálniční spojení Čech a Moravy a především uleví obcím, kterým dnes prochází doprava po stávající silnici 1/35. Dálnice D35 se také stane alternativou pro přetíženou dálnici D1.
4: Dodal pro ČTK mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Sport.
4: Nevyšlo to. Elitní hráč prostějovského tenisového klubu Jiří Lehečka titul na turnaji ATP v Tokiu nezískal. V úterním finále na tvrdém povrchu podlehl světové trojce a španělskému obhájci turnajového titulu Carlosi Alcarazovi po setech 6-7 a 4-6.
2: Počasí.
7: Babí léto pokračuje, taky zítra nás čekají v našem regionu příjemné teploty okolo 20 stupňů Celsia a k tomu polojasná obloha a mírný vítr. Ve čtvrtek naměříme podobně, ale počítáme taky s dešťovými přehánkami a s vyšší oblačností. V pátek by mělo přijít ochlazení k 15 stupňům Celsia a podobně naměříme taky během víkendu.
8: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
7: Bourá se na trase Bruntál Horní Životice. Jde o nehodu osobáku a motocyklu se zraněním, ale úsekem se dá opatrně projet. Na nehodu dvou osobních aut pak pozor i na Holešovské ulici v Bystřici pod Hostýnem, no a na dálnici 46 z Olomouce na Vyškov, pak na exitu Prostějov sever opatrně, válí se tu zbytky pneumatiky. Šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: hraješ a za to dostaneš jitrnici, jakou svět neviděl.
1: Ano, ano, jitrnici, jakou svět neviděl, tak tu známe z pohádky O Bůžku z pytle ven. Posloucháte Rádio Haná a my pro vás máme informace o soše, jakou svět neviděl. Italský umělec Salvatore Garau totiž prodal neviditelnou

autora i majitele. Tak panečku, tenhle ten chlapík má podle mě docela dost za ušima. No a kupující navíc dostal instrukce, jak dílo vystavit. Mělo by mít vlastní prostor o rozměrech 1,5 na 1,5 metru a nesmělo by mu nic překážet. Garau totiž tvrdí, že i když socha není vidět, prostor, který zabírá, je podle něj plný energie. Tak možná na tom něco je. A co vy, dali byste za neviditelné umění 100 000?

0: Poštovka Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
5: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
6: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
7: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
8: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
11: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
12: Rádio Hana.

0: 19.31, tohle je Luis Capaldi na Rádiu Haná, za chvíli taky kapela Miraj, ale ještě předtím na silnice. Doprava. Bourá se na Olomoucku, za Hlušovicemi na cestě na Bohuňovice, jde o havárii osobního auta, která se dá ale opatrně projet. No a zdravíme i do Šumperka, tady se vyhněte Dolnostudentské ulici ve směru Kuničovské. Je tu kolona na čtvrt hodiny.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Haná.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.
1: Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec, na zadek mě potřebuje.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Hana.

0: Kanková, tak určitě vyražte. Jinak ve čtvrtek se koná taky podzimní charitativní bazárek přímo u nás v Radiu Haná. Doplníme podzimní šatník a pomáháme opouštěným pejskům. Ve čtvrtek odpoledne na Blažejském náměstí v Olomouci budeme rádi, když dorazíte. No a podzimní farmářské trhy v Hranicích už tuto sobotu, regionální produkty, farmářské dobroty, rukodělné výrobky, tak i sem srdečně zveme v sobotu od 10 do 4 odpoledne. No a program na Rádiu Haná pro další minuty Berlin, Ed Sheeran anebo Lenny Kravitz. Počkejte si na to.
1: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elan Hana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
4: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
5: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Rádio Haná.

0: Leny Kravitz na vlnách Rádia Hana před 16. hodinou. Zdravíme vás domů, do práce, taky na cesty. Díky moc, že jste s námi, no a zveme na naše další zprávy. Včerejší dopravní nehoda v Olomouci, ze které ujel řidič i nový tvar křižovatky u Žižkových kasáren. Tak to a mnohem více rozebereme už za chvíli. A pak jedeme dál.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po celé u nás Miroš Birka.
2: Mám rád tě, jabloně.

0: 6.58, neseme zprávy.
1: Bude 16 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte aktuality, děkujeme vám za to. Cyklista vjel na kruháč, ale už z něj nevyjel. Dopravní nehodu kola a auta v Olomouci řeší policie od včerejšího odpoledne. Cyklista vjel na okružní křižovatku mezi ulicemi Lazecká a Jarmilik Lazarové a nedal přednost přijíždějícímu osobnímu automobilu. Co pak se stalo dál?
4: Cyklista po nárazu do čelního skla upadl na komunikaci mezi dvě stojící vozidla, která v tu chvíli stála před okružní křižovatkou od ulice Jarmily Grlazarové, přičemž došlo k jejich poškození. Jeho jízdní kolo skončilo v pravém příkopu. Během nehody došlo ke zranění cyklisty, který byl předán do péče lékařů.
3: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán.
2: Olomouc aktuálně.
3: Nový tvar bude mít do budoucna křižovatka ulic Dobrovského Dlouhá a Václava III. V Olomouci u Žižkových kasáren. Je tu pro řidiče složité napojování. Město a Olomoucký kraj tu tak plánují vznik téčkové křižovatky. Podrobnosti má web report.cz. Na pultech je dnes nové vydání týdeníku Kroměřížska. Tématem vydání je umělá inteligence. Představuje pohledy na AI, zda je v současnosti nepostradatelným pomocníkem nebo nebezpečnou hrozbou. Toto a další témata dnes v týdeníku Kroměřížska. Zlepšení bydlení v Blansku. Město chystá revitalizaci sídliště Zborovce za více než 50 milionů korun. Na obnovu silnic, chodníků i zeleně a vznik herních prvků pro děti získá 30-milionovou dotaci. Do úprav se chce pustit už na jaře.
1: Sport.
3: Poslední mač ve skupině. Česká fotbalová reprezentace do 21 let dnes zakončí skupinovou fázi kvalifikace o mistrovství Evropy. Lvíčata od 18.30 vyzvou Portugalsko. To už má jistý přímý postup. Naše mladé fotbalisty čeká ještě listopadová baráž.
1: Počasí.
0: Jakou předpověď hlásí meteorologové v našem regionu na středu? I nadále polojasná obloha, mírný vítr a příjemná teplota okolo 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nám teploměry budou ukazovat podobně, ale přidá se taky vyšší oblačnost a dešťové přehánky. Od pátku potom přijde ochlazení na 15 stupňů a stejně naměříme i v sobotu a v neděli.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
0: Připomínáme nehodu osobního auta motorky se zraněním na Opavské na cestě z Bruntálu na Horní Životice. Dá se tu ale opatrně projet. Pozor i za Hlušovicemi na cestě na Pohuňovice. Tady je nehoda osobního auta, ale i zde se dá dostat. Přejeme vám pohodovou jízdu a šťastnou cestu na každou vlnu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, o čem dokážete nadšeně vyprávět celé hodiny, aniž by to jakkoliv souviselo s vaší prací.
1: Tak je to asi o přírodě, o horách. Jsem lyžař od svých 3 let a mám rád nejen sjezdové lyžování, ale tím, jak stárnu, tak mám rád i procházky po horách a ski alp. Takže na toto téma já se strašně rád bavím se svými přáteli, protože už jsem absolvoval několik i takových turistických expedic na ski alpech. Třeba se mi líbilo strašně v Kyrgyzstánu a o tom já se opravdu dokážu bavit možná hodiny.
0: Jaký byl váš poslední velký zážitek, ať už cestovatelský, kulturní nebo sportovní, který ve vás zanechal silný dojem?
1: Já tím, co dělám, tak těch zážitků mám opravdu hodně a možná i za den poměrně hodně. V Přerově se toho děje poměrně dost a měli jsme třeba skvělý festival Velká Morava. Měli jsme perfektní městské hody. A to jsou zážitky, na které já vzpomínám, protože se dějí v mojem milovaném městě a je tam skvělá kultura, vystoupení, potkávám se s lidma. To jsou pro mě důležité zážitky.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme. Rádio Haná. Přejeme odpověď.

0: nejlepší hudební výběr a taky super zajímavosti. Tak co vy, Alhaní, jak často o něčem mlžíte nebo si něco tak trošku přikráslíte? Dokážete 10 minut mluvit a ani jednou nezalhat? Podle výzkumu z univerzity v Massachusetts to není tak jednoduché. 60% lidí totiž během 10-minutového rozhovoru dle tohoto průzkumu alespoň jednou zalhalo a ti, kteří lhali, to udělali v průměru 2x až 3x. No a ta nejlepší část, někteří si ani neuvědomovali, kolikrát zalhali, dokud si svůj rozhovor zpětně neposlechli. Tak to je výzkum dospěláků, to je výzkum lhaní, no ale pořád můžete patřit do těch 40% pravdomluvných. Ani my nahané vám nelžeme, no a už za chvíli pokračuje ten nejlepší hudební výběr.
1: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
2: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. malosa.cz.
3: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Tady je Rádio Haná.

0: Hlasy jménem nás všech. Děkujeme, že jste s námi.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Děkuji. Děkuji je jedno slovo. Děkuji je 6 písmen a děkuju je nekonečno potěšení. Ano, mezi námi, přátelé, poděkovali jste dneska svému partnerovi nebo své partnerce za cokoliv, třeba za uvařenou kávu, za připravenou sváču do práce, za vynesený koš nebo třeba za to, že jenom jsou a jsou s vámi. My na začátku každého vztahu máme vždycky růžové brýle a děkujeme tomu druhému skoro za všechno, ale po letech se z maličkostí stává samozřejmost. A slovo děkuju se pomalu vytrácí. Otázka zní, proč to změnit? Protože je dokázáno, že lidé, kteří se cítí oceňovaní a kteří slyší děkuju, bývají ve vztahu spokojenější a jistější. Pocit, že si nás druhý všímá, může pomáhat také při hádkách nebo při finančním stresu. Zkuste proto jednoduchý vztahový experiment. Děkujme si doma za obyčejné věci a uvidíte, co to s vámi udělá. Uvidíte, jak se doma rázem pročistí vzduch. Slovo děkuju, děkuji nebo díky je zdarma. Zabere vteřinu, maximálně dvě, a jeho význam je k nezaplacení. Děkujeme, že posloucháte.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý odpoledne.
3: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Pivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Pivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme výběr.
12: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
11: Ale je to na vás.
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: To snad ne, já se na to vys**u. A kučka je zase fuč.
15: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
14: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
15: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig.
14: Víš co?
15: Mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
16: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
17: Rádio Hana.
1: Přejeme odpoledne na jedno.

0: Zprávy v 16.56.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.

0: Je čas na přehled událostí. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Začíná tento čtvrtek a potrvá do neděle. Na olomouckém výstavišti nabídne expozici ovoce, zeleniny a květin a bohatý doprovodný program a trhy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Kampaň, která hledá nové dárce krve, zabírá. Kampaň Olomouckého kraje a Českého červeného kříže Tvůrci zítřka za první měsíc přilákala 100 dárců krve, z toho polovina darovala poprvé. Projekt Olomouckého kraje motivuje k dárcovství hlavně středoškoláky. Nejúspěšnější škola získá od hejtmanství za dárcovství odměnu 500 000 korun. Aktuálně mají nejvíce dárců Uničovské gymnázium, Obchodní akademie v Prostějově a Průmyslovka v Šumperku. Informuje o tom Olomoucký kraj.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Česká ekonomika se zlepšuje. V indexu ekonomické svobody jsme se posunuli o 12 příček na 23. místo ze 165 sledovaných států světa. K lepšímu hodnocení pomohla především nižší inflace a stabilizace měny. Jak píše ČTK, nejsvobodnější ekonomikou světa zůstává dál Hongkong. Naopak nejhůř je na tom Venezuela. V rámci střední části Evropy se Česko vedlo velmi dobře. Lépe dopadlo pouze 19. Německo.
1: Sport.
0: Svou podzimní sérii zápasů dnes uzavírá česká fotbalová reprezentace. Po třech porážkách vyzve v Lize národů Anglii. Pod vedením nového kouče Santiho Denii se pokusí poprvé bodovat. Utkání ve Wembley začíná ve 20:45.
1: Počasí.
2: 18 hodin a 19 minut, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomouc. No a zítra potom sluníčko vyjde přesně v 7. Víme, jak bude. Ve středu polojasno s teplotami okolo 20 stupňů Celsia. Čtvrtek přinese vyšší oblačnost, dešťové přehánky, ale teploměry budou i nadále ukazovat okolo 20. V pátek a o víkendu nás potom čeká ochlazení na 15 stupňů.
3: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava.
2: Zdravíme za volant a neseme rychlé dopravní zprávy. Bourá se na Svržické ulici v Kostelci na Hané. Jde o nehodu dvou osobních aut s policií na místě a opatrně se dá projet. No a připomínáme i bouračku osobáku s motocyklem se zraněním za Bruntálem na cestě na Horní Životice. Taky v tomto úseku ale řidiči opatrně projedou bez zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Hané vám přejeme i nadále hezký 6. říjen. Díky moc, že ladíte naše vlny. No a zdravíme všechny fanoušky seriálu Simpsonovi. Tak schválně, jestli si tipnete, kolik tato žlutá sebranka za dobu své existence vydělala. Odhady celkových příjmů se pohybují mezi 14 a 22 miliardami dolarů, tak když vezmeme nějaký střed, tak je to asi 400 miliard českých korun. No a za více než 3 desetiletí se Simpsonů stal jeden z největších fenoménů televizní historie, no a jeden z nejvýnosnějších a finančně nejúspěšnějších serošů. A zatímco vydělává miliardy, tak Homer dál chodí do práce za pár dolarů týdně.
1: Mám 3 děti a žádný peníze. Proč nemůžu mít žádný děti a 3 peníze?
2: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
4: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopí a ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
13: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
12: No nekecej.
13: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
14: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
15: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
16: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
15: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Tohle je Rádio Haná.
17: Hudební novinka Rádia Haná.
18: Právě teď.
17: Právě teď.

0: Každý cool projekt, každý moderní dům, útulná kavárna nebo ikonická stavba má jedno společné. Musel je někdo postavit. Dnes se podíváme na základní pilíř celého stavebnictví. Obor zedník. Všechno, co kolem sebe vidíte, od rodinných domů přes moderní bytové komplexy až po velké průmyslové haly, vzniká pod rukama šikovných zedníků. Dnešní zedničina už zdaleka není jen o Maltě. Je to moderní obor, kde pracujete s novými materiály, izolačními systémy i přesnými laserovými technologiemi. Chceš vidět, jak pod tvýma rukama roste nový svět a mít jistotu skvěle placené práce na celý život? Olomoucký kraj navíc tento klíčový obor podporuje krajskými stipendii, takže si vyděláváš už během studia. Podpoř svou budoucnost a postav se na vlastní nohy. Chceš stavět budoucnost, mít v životě jistotu a dělat práci, co má skvělý zvuk i peníze? Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: No a po pozvánce do školy je tu taky pozvánka na další hity za chvíli, například Šabuzí, no ale než se do toho dáme, tak si posvítíme na důležité události, které

0: se k dnešnímu dni už kolega Lukáš Kobza.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je úterý 6. října a kalendář nám dneska sestavuje docela zajímavý program. Je světový den architektury, den trenérů, den nudlí a také den milovníků česneku. Takže dnešní úkol, začneme stavět dům, potrénujeme a za odměnu si dáme třeba i nudle a česnekové čipsy. Hlavně pak na někoho nemluvme zblízka. Kulatých 40 let dnes slaví brněnská rodačka, zpěvačka Tereza Kernlová.
3: Pojďme se vzít.
2: A přesně o 10 let starší, má tedy 50, je Martin Kocián z Lunetiku, se kterým Lunetik na vzpomínkovém koncertě obrášili jejich největší hity. A svátek má jedno z nejvzácnějších jmen našeho kalendáře. Hanuš, v Česku jich máme jenom pár stovek a s naší sváteční hymnou vzpomínáme na toho nejslavnějšího, na legendárního mistra Hanuše, jehož příběh je po staletí spojený s pražským orlojem. Jdeme na to.
4: Hanuši, podle legendy si postavil pražský orloj.
5: Já?
4: Ne ty, mistr Hanuš!
5: To jo, byl to frajer. Expert na všechny hodiny. Hodí se do každé rodiny.
4: Hanušové se dnes rojí, jak apoštolové na orloji.
5: Tak to jsme v loji.
4: Hodiny nás

0: Hanušové, ať jste stejně šikovní jako legendární mistr Hanuš.
1: Kterému pověst připisovala pražský orloj. Všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium. Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
10: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Nejlepší hudba.

0: taky před 18. hodinou 6. října. Díky moc, že jste s námi, no a před námi jsou další zprávy. Vrátíme se k otravě dobývalého pivovaru v Olomouci Holici a rozebereme i bezpečí dětí v Prostějově v městské části Doma Myslice. To a mnohem více už za okamžik a potom pokračuje náš hudební proud.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Čekají nás Shaga Babes. Can we bring 18. hodině je u nás taky slovenská kapela Elán. A těšíme se taky na Raye Garveyho. Už teď další zprávy nahané v 17.55.
2: Bude 18 hodin.
3: Hezký podvečer.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás další aktuality. Pojďme do Olomouce. Vracíme se k otravě v bývalém pivovaru v Olomouci Holici. Červnovou hromadnou otravu oxidem uhelnatým dál vyšetřují policisté. Nově oznámili, že událost prověřují pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud však nikoho neobvinili, píše ČTK. Připomeneme, že zdrojem úniku jedovatého plynu bylo čerpadlo používané při bouracích pracích, které tam prováděli. Plyn zasáhl 7 dělníků, z toho 2 museli být resuscitováni a jeden muž svým zraněním nakonec podlehl.
3: Prostějov aktuálně.
4: Bezpečí pro děti v prostějovské místní části Doma Myslice. Město tu nechá dooplotit dětské hřiště v ulici Na Splávku. Oplocení má zabránit tomu, aby děti z hřiště vybíhaly přes keře přímo na přilehlou ulici. 158krát bodla a řízla do svého milého. Před brněnským krajským soudem stanula 33-letá Lucie Hrdová, obžalovaná z vraždy a pokusu o vraždu. Žena loni v listopadu na ubytovně v Jevišovicích na Znojemsku ubodala svého milence. Ještě předtím loni v červnu schodila jiného muže z mostu. U soudu se přiznala s tím, že ji k činům navedla imaginární kamarádka. Za zvlášť surové útoky jí hrozí až doživotní trest. Nyní zůstává ve vazbě. Téma dále sledujeme.
2: Sport.
4: Náročný duel zvládla olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA v Pekingu. Na tvrdém povrchu vyzvala bývalou světovou jedničku Japonku Osakaovou a nakonec bitvu trvající skoro 3 hodiny vybojovala 2-1 na sety. Karolína tak postoupila do čtvrtfinále.
2: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled
3: i v úterý.
2: Počasí.
0: Babí léto pokračuje, taky zítra nás čekají v našem regionu příjemné teploty okolo 20 stupňů Celsia a k tomu polojasná obloha a mírný vítr. Ve čtvrtek naměříme podobně, ale počítáme taky s dešťovými přehánkami a s vyšší oblačností. V pátek by mělo přijít ochlazení k 15 stupňům Celsia a podobně naměříme taky během víkendu. Dopravní nehoda se vyšetřuje na obchvatu Svitav u Lačnova. Při výjezdu z Polesetu převrátí.

ztratil traktor. Policisté to vyšetřují a projet se dá kyvadlově jedním jízdním pruhem, no a aktuálně bez zdržení. No a i nadále se vyšetřuje taky dopravní nehoda osobního auta a motocyklu na trase Bruntál Horní Životice. Tady to bylo se zraněním, nicméně i zde už je průjezd možný bez záseku. Ať už máte namířeno kamkoliv, dojeďte dobře. Radio Hana.

0: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady je Honza Vašíř. Už ve středu pořádáme v olomouckém Arxu koncert Hana Elan Revival, takže určitě přijďte a poprosil bych zahrát nějakou pěknou pecku od Lánu. Děkuju, Honza Vašíř.

0: Operátor Garau totiž prodal neviditelnou sochu, a to hned za 18 000 dolarů. Tedy skoro 400 000 korun. Socha podle něj fyzicky neexistuje a její podoba vzniká pouze v představách autora i majitele. Tak panečku, tenhle ten chlapík má podle mě docela dost za ušima. No a kupující navíc dostal instrukce, jak dílo vystavit. Mělo by mít vlastní prostor o rozměrech 1,5 na 1,5 metru a nesmělo by mu nic překážet. Garau totiž tvrdí, že i když socha není vidět, prostor, který zabírá, je podle něj plný energie. Tak možná na tom něco je. A co vy, dali byste za neviditelné umění 100 tisíce?
1: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
2: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
7: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
8: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
9: Tady je Rádio Hana.

0: Marek Ztracený, no a to se nám líbí. Přejeme hezký podvečer. Za malou chvíli u nás taky Nile Horan nebo Ace of Base. No ale ještě než se do toho dáme, tak si jdeme posvítit na podzimní flóru, která už startuje tento čtvrtek.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
3: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den, vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckým sortimentom.
2: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
3: Budu tu probíhat na pavilóně A, ale aj na sambe. Kulinářské show, floristické show tu budou. Pre děti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu dětské atrakcie na letnej scéně, saláž so zvieratkami. Děti sa budú môcť odviesť na koníkoch.
2: Co vstupenky na podzimní Flóru Olomouc, kde najdeme za kolik?
3: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnější samozřejmě a potom přímo na výstave.
2: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flóra Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flóra Olomouc. Děkujeme, zdravíme na fóru a těšíme se.
3: Děkuji, nashledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
6: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia. Pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme výběr.
8: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: místa webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Posloucháte Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra.
0: Rádio Hana. Počasí.
2: Jakou předpověď hlásí meteorologové v našem regionu na středu? I nadále polojasná obloha, mírný vítr a příjemná teplota okolo 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nám teploměry budou ukazovat podobně, ale přidá se taky vyšší oblačnost a dešťové přehánky. Od pátku potom přijde ochlazení na 15 stupňů a stejně naměříme i v sobotu a v neděli.

0: máme Jitrnici, jakou svět neviděl.
1: Ano, ano, Jitrnici, jakou svět neviděl, tak tu známe z pohádky o Bůžku z pytle ven. Posloucháte Radio Haná a my pro vás máme informace o soše, jakou svět neviděl. Italský umělec Salvator Garau totiž prodal neviditelnou sochu, a to hned za 18 tisíc dolarů. Tedy skoro 400 tisíc korun. Socha podle něj fyzicky neexistuje a její podoba vzniká pouze v představách autora i majitele. Tak panečku, tenhle ten chlapík má podle mě docela dost za ušima. No a kupující navíc dostal instrukce, jak dílo vystavit. Mělo by mít vlastní prostor o rozměrech 1,5 na 1,5 metru a nesmělo by mu nic překážet. Garau totiž tvrdí, že i když socha není vidět, prostor, který ji zabírá, je podle něj plný energie. Tak možná na tom něco je. A co vy, dali byste za neviditelné umění

0: hodině na rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: I v obal.
2: A v baťůžek?
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
2: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
3: Běž už.
4: Více na cestaodpadu.cz.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Tady je Rádio Hana.

0: Přejeme vám krásný úterní večer, tohleto je kapela Miraj a song Vedle tebe. Usínám, my ale doufáme, že se do postele ještě nechystáte, no a že vás rozproudí takhle z večera hity, které pro vás za malý okamžik opět chystáme. Budou Scorpions, taky Dermot Kennedy nebo Celine Dion, ale ještě než se do toho dáme, tak omrkneme taky regionální zpravodaje. Týdeník Kroměřížská, dopravní komplikace v Prostějově i podzimní flora v Olomouci.
1: O čem se píše?
2: Jak od nás víte, blíží se podzimní flóra. Letos představí dary naší země. Kompletní program a veškeré praktické informace k téhleté akci najdeme na olomouc.cz. Prostějov hlásí další dopravní omezení. Jak píše report.cz, narazíme na ně v lokalitě ulic Šárka a Okružní. A co pro nás má nový týdeník Kroměřížska? Tématem aktuálního vydání je umělá inteligence. Co myslíte, je to nepostradatelný pomocník nebo nebezpečná hrozba? A taky si můžeme přečíst rozhovor se členy školní kapely Musical Fever. Týdeník Kroměřížská vychází každé úterý. S námi jste na té správné vlně. Tady vždycky víme, co se děje v našem regionu.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Pivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Pivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Rádio Haná. Přejeme úspěch.

Tak to jsou 8:08. Přejeme hezký úterní večer. Za námi Thompson Twins, no a my se těšíme na další skvělé hity. Budou k víně taky George Harrison, dnes na programu Erasure, Michael Jackson, ale taky Richard Marx a nebo úplně nakonec na programu i Bad Boys Blue. Přejeme hezký zbytek 6. října, no a už teď pokračujeme další osmdesátkou a je tu Gloria Estefan.

0: je Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
2: Neznámí pachatelé potopili u řeckých ostrovů britskou špionážní loď. Na její palubě se nachází počítač na ovládání řízených střel. James Bond jej má zachránit, než padne do ruských rukou. Tak začíná další skvělá bondovka, Jen pro tvé oči, tedy For Your Eyes Only, která je z roku 1981. Je to zároveň pátá bondovka Rogera Moora, který si vlastně zahrál v nejvíce bondovkách, a to v 7 dílech. Věděli jste například, že bondovka Jen pro tvé oči je první bondovkou, která vznikla podle povídek Jana Fleminga?
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Roger Moore byl v mládí aktivní voják a často se věnoval také charitativní činnosti a práci pro UNICEF. Britská královna mu udělila šlechtický titul a proto může používat titul Sir.
1: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
2: Tady je zpěvačka z Glasgowa, držitelka cen Grammy, která často vystupuje také v dabingu. Tady je For Your Eyes Only z bondovky Jen pro tvé oči. Jen pro tvé uši si dej volume doprava.
1: Nejlepší bondovky všech dob.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Milé dámy, zapište si do kalendáře.

0: plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
3: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.

že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: nejlepší hudební výběr.
1: Bylo 21 hodin.
0: Rádio Hana. 90 v 9. What are you looking at?

Večer 6. října trávíte na Rádiu Hana. Díky za to, přejeme vám pohodový večer v naší společnosti. Ladíte 90ky v 9, to znamená, že 90. léta pro vás máme až do 22. hodiny. Za námi John Scatman, před námi taky Roxette, Bryan Adams, Bon Jovi, a nebo Sandra Sting, a přidáme i Light in Seats a Mariah Carey. Ať už jste kdekoliv, přejeme pohodový úterek, no a už teď posíláme Kylie Minogue.

0: Kápekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
3: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
4: Rádio Hana.
5: 90 v 9.

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
0: To je nejlepší komunita posluchačů.
1: Co to znamená?
0: Jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Hana. To je ta nejlepší komunita posluchačů. Děkujeme vám za to.

0: Rádio Haná.
1: Rádio Haná.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
1: na Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
4: Chceš říct, že nebudeš chránit Rachel Veronovou jenom proto, že děláš show business?
5: Nedělám pro hvězdy.
4: Farmer, prosila mě, abych tě získal.
5: Dobře, přijdu, stačí. Podívám se, jak to vypadá.

0: Frank Farma, Rachel Meronová.
1: Ahoj.
2: Těší mě.
1: Nevypadáš jako osobní strážce.
2: Co jste čekala?
1: Asi někoho drsnějšího.
2: Tohle je přestrojení.
1: No, nemáš strach, že mě ostřelí při běhání?
2: Mám strach, že budu muset běhat s vámi.

Já vím, že je trochu pozdě. Ale děkuju ti. Jsem opravdu ráda, že jsi tady. Teď ti rozumím. A měl bys mi věřit, protože já tě nebudu prosit. Nejde o to, co řekl, ale jak to řekl.

0: Já tě potřebuju. Mám strach. A já nenávidím svůj strach. Prosím tě, chraň mě. Chraň Fletchera. Kdyby se mu cokoliv stalo, Franku.
1: A jak? Vždyť já tě nemůžu takhle chránit. To je nemožné. Všechno hraje pro něho.
0: Udělám cokoliv, co řekneš.

0: hlavu. Má pistoli.
1: K zemi, k zemi!

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je úterý 6. října a kalendář nám dneska sestavuje docela zajímavý program. Je Světový den architektury, den trenérů, den nudlí a také den milovníků česneku. Takže dnešní úkol, začneme stavět dům, potrénujeme a za odměnu si dáme třeba i nudle a česnekové čipsy. Hlavně pak na někoho nemluvme zblízka. Kulatých 40 let dnes slaví brněnská rodačka, zpěvačka Tereza Kernlová.
2: Pojďme se vzít.
1: A přesně o 10 let starší, má tedy 50, je Martin Kocián z Lunetiku, se kterým Lunetik na vzpomínkovém koncertě oprášili jejich největší hity. A svátek má jedno z nejvzácnějších jmen našeho kalendáře. Hanuš, v Česku jich máme jenom pár stovek a s naší sváteční hymnou vzpomínáme na toho nejslavnějšího, na legendárního mistra Hanuše, jehož příběh je po staletí spojený s pražským Orlojem. Jdeme na to.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: je Rádio Haná.
1: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná.
2: Rádio Haná.
3: Embedded in terrorist organizations across the globe.
4: 007 reporting for duty.
5: Where the hell have you been?
4: Enjoying

0: just look at you.
1: Chasing spies.
2: James Bond.
3: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavě čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckym sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, Flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu probíhat na pavilóně A, ale aj na sambe. Kulinářské show, floristické show tu budou. Pre děti je ten program v centrálnej expozici. Takisto bude tu dětské atrakcie na letnej scéně. Saláš so zvieratkami. Děti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Floru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnější samozřejmě a potom přímo na výstave.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Floru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: Máme tu pro vás další aktuality. Pojďme do Olomouce. Vracíme se k otravě v bývalém pivovaru v Olomouci Holici. Červnovou hromadnou otravu oxidem uhelnatým dál vyšetřují policisté. Nově oznámili, že událost prověřují pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud však nikoho neobvinili, píše ČTK. Připomeneme, že zdrojem úniku jedovatého plynu bylo čerpadlo používané při bouracích pracích, které tam prováděli. Plyn zasáhl 7 dělníků, z toho 2 museli být resuscitováni a jeden muž svým zraněním nakonec podlehl.
1: Prostějov aktuálně.
0: Bezpečí pro děti v prostějovské místní části Doma Myslice. Město tu nechá dooplotit dětské hřiště v ulici Na Splávku. Oplocení má zabránit tomu, aby děti z hřiště vybíhaly přes keře přímo na přilehlou ulici. 158krát bodla a řízla do svého milého. Před brněnským krajským soudem stanula 33letá Lucie Hrdová, obžalovaná z vraždy a pokusu o vraždu. Žena loni v listopadu na ubytovně v Jevišovicích na Znojemsku ubodala svého milence. Ještě předtím loni v červnu schodila jiného muže z mostu. U soudu se přiznala s tím, že ji k činům navedla imaginární kamarádka. Za zvlášť surové útoky jí hrozí až doživotní trest. Nyní zůstává ve vazbě. Téma dále sledujeme. Sport. Náročný

0: Duel zvládla olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA v Pekingu. Na tvrdém povrchu vyzvala bývalou světovou jedničku Japonku Osakaovou a nakonec bitvu trvající skoro 3 hodiny vybojovala 2-1 na sety. Karolína tak postoupila do čtvrtfinále.
1: Počasí. Jakou předpověď hlásí meteorologové v našem regionu na středu? I nadále polojasná obloha, mírný vítr a příjemná teplota okolo 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nám teploměry budou ukazovat podobně, ale přidá se taky vyšší oblačnost a dešťové přehánky. Od pátku potom přijde ochlazení na 15 stupňů a stejně naměříme i v sobotu a v neděli.
2: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana.
2: Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě

0: Spomínajte.
1: To byli velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A typujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.

0: Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny. Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana. Rádio Hana.
1: Christian Grey.
2: Jsem Anastázie Stýlová.